Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na býťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako...
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis?
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky? Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
3: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, cítil. Pro mě, pro Plzeňáka. Ten výraz těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness,
3: Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
3: I married one. I have a daughter.
2: Jednu si vzal a vlastní dítě, takže český hokej je dobrý.
3: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsí.
4: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Depozitář Pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu B.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré čtvrteční ráno s datem 6. srpna 2026. Za 3 minuty bude 6 hodin a průjezd novým dnem je bez zdržení. Na dálnici z Prahy na Hradec Králové bude za Sackou nové omezení od 25. po 35. kilometr, už to tam chystají. A teď se na Hradec jezdí jenom levým pruhem, ale brzo tam na těch 10 kilometrech budou pruhy 2 zúžené. Dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech přeháňky a bouřky i silné. K večeru mají od západu ubývat, na Moravě a ve Slezsku nejprve slunce, během dne od západu přibývání mraku a místy zaprší, včetně bouřek i silných. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Italský cyklista Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a dál vede pořadí. Petr Kelemen dojel 121. Cyklistka Follringová ovládla pátou etapu Tour de France Femme, Nosková je průběžně 69. 156 ze 170 meteorologických stanic včera zaznamenalo teplotní rekord. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku 41 stupňů, což je nový teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. Maroko pojmenovalo silnici dlouhou přes 1000 kilometrů po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Jde o poděkování za uznání marockého nároku na západní Saharu. A nakonec si řekneme, jak to vypadá s půjčovnami šlapadel v Praze.
2: Stačí zajít například na Novotného Lávku, do Žlutých Lázní, na Smíchov nebo do Modřan a nebo do Holešovic. A teď ceny. Ty jsou celkem lidové. Hodina plavby na lodičce vyjde kolem 250 až 300 korun. Pokud zvolíte šlapadlo, tak si na hodinu připravte 290 až 400 korun. Pokud se vám nechce veslovat ani šlapat, tak jsou k dispozici také malé motorové lodě. Na ty nejsou potřeba kapitánské zkoušky, ale připlatíte si až 750 korun za hodinu plavby. Ještě přidám info, že půjčovny bývají otevřené každý den až do večera a asi nemusím připomínat, že pití alkoholu při plavbě je zakázáno. Hezkou plavbu přeje Honza Navrátil.
1: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Písničkou kapely UFO, kterou mají dnes startují své koncerty, jsme začali čtvrteční ráno na rádiu Beat. Před námi je 6. srpen 2026, kdy opět hlavním tématem bude počasí. Jak už Šimi říkal, v Čechách dojde na zmírnění teplot na Moravě a ve Slezsku. Ten výpek bude pokračovat. V Čechách oblačno s přeháňkami, bouřkami, k večeru ubývání oblačnosti, teploty 27 až 32. Na Moravě slunečno, tady bouřky spíše až k večeru a opět na teploměru až 37 stupňů. Na horách má být kolem 22, v Beskydech tepleji tam až 28. Zítra pokračování ochlazování do 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. V sobotu se teploty vrátí ke 30 i v Čechách a v neděli bude až 32. Ale opakuju, že dneska je čtvrtek a i dneska vám budeme s vylepšením pocitové teploty pomáhat za pomocí Big Beatu. K dnešnímu programu na Beatu se dostaneme po Ericu Claptonovi.

A zase tady na webu radiobeat.cz i ve čtvrtek 6. srpna můžete podpořit své oblíbence v anketě o půlnoční alba. A nebo nemusí to být oblíbenci, třeba budete mít chuť poslechnout si něco nového, neznámého. Takže na výběr je 6 desek, 2, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden pustíme celé, jednu v úterý před půlnocí a jednu ve čtvrtek. A protože dneska je čtvrtek, tak minulý týden to hezky vybojoval taky Michal Prokop se svojí Ostrakou. Takže dneska před půlnocí právě tento titul. Ale ještě předtím nás od 9. čeká Léto jako živé, další koncert s průvodcem Vejvoďákem. Od 14. hodiny nám Standa Rubáš bude čepovat tupláky. Pak nás taky čeká od 7. večerní Depozitář Pop muzea s Radkem Dieslerem. Od 20. můžete 3 hodinky rozprávět u repráku s Otou Semanem. Pak od 23. půlhodinový Bluescast s Markem Hlavicou a s jeho hosty. No a nakonec, jak už jsem říkala, Ostraka. Ale zatím jsme na počátku. Ze čtvrtka uběhlo 6 hodin a 13 minut. Na beatu pokračujeme s Doors.

0: parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

Luboš Pospíšil s kapelou 5P, kapelník tohoto bandu Ondra Fencl s Hromosvodem hraje dneska v Lipníku nad Bečvou na terase kulturního domu Echo. Už je jisté, že fotbalistky Slávie si ani letos nezahrají ligu mistryň. Včera v Glasgow prohráli těsně 1-2 v prodloužení a v sobotu se pokusí proti Dánkám z Brøndby urvat alespoň účast v evropském poháru. V poslední kvalifikační rundě budou o nejvyšší evropskou dámskou soutěž kopat Sparťanky, které se soupeřky dovědí po úterním losu. Sparťany by zase mohlo zajímat, že včera v Istanbulu v boji o ligu mistrů Fenerbahče vyhrálo nad Grácem 2-0. Dneska předposlední kvalifikační kola evropských soutěží pokračují i dvěma zápasy u nás. V Malšovické aréně se bude hrát o Evropskou ligu. Hradečtí Votroci vyzvou Černé orly z istanbulského Bešiktaše a na Jablonecké Střelnici se bude o konferenční ligu usilovat proti Rize. A na beatu hrají Slejdi.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a už se trošku seká příjezd do Prahy po Slánské dálnici u letiště a taky se plní Novopatská směrem na Kbelskou. A u Brna na D1 od Vyškova byla nehoda. V nájezdu od Slavkova na 210. kilometru v připojovacím pruhu si šoféři dvou osobáků řekli pár ostrých slov a pak se rozjeli každý kam potřeboval. Jestli jedete z brněnských Tuřán po Hanácké ulici, tak na úrovni letiště zasahují záchranáři u srážky nákladňáku s osobákem. Jo? To jsou Tuřany Slatina. No a taky máme nehodu se zraněním na čtyřce, to je trasa Volině Strakonice, pozor u odbočky na Hoštice. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Jdeme na tu večeři. Tak si vezmi něco decentního, jo?
3: Co je decentní?
2: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
3: A to bych měl, to zas jo.
0: Jistě, že... Černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
4: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky i silné. K večeru mají od západu ubývat, na Moravě a ve Slezsku nejprve slunce, během dne od západu přibývání mraku a místy zaprší, včetně bouřek i silných. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... Už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalista Karviné Samuel Šigut dostal za účast v sázkařské a korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. Elbl z Olomouce a Látal z Baníku si nezahrají 3, respektive 2 měsíce. Soud rehabilitoval nedávno zesnulého výtvarníka Milana Knížáka. Bylo to kvůli vazebnímu stíhání v letech 1974 a 75. Praha chce zadat podrobnější studii proveditelnosti možné okružní linky metra označované jako E nebo O v září. Měla by propojit okrajové části metropole bez nutnosti přestupu v centru. Na soutoku se omezí kácení v nejcennějších lesích. Na 700 hektarech dubových porostů zcela skončí pasečné kácení. Nový způsob hospodaření má v tomto desetiletí zachránit asi 77 tisíc vzácných stromů.
5: Místo konvenční těžby, která by znamenala pokácení zhruba 130 tisíc stromů, jich k zemi kvůli obnově porostu půjde odhadem 52 tisíc. Prosvětlení porostů má umožnit přirozenou obnovu světlomilného dubu letního. Lesníci zároveň světlovacích ploch plánují odstraňovat javor babiku a případné invazní druhy, které jako nežádoucí stíní půdu a brání dubům v růstu. V ekologicky nejcennějších lokalitách, jako jsou například Lanžhotské pralesy, pak lidská činnost ustoupí úplně. Zdejší tlející dřevo slouží jako klíčové útočiště pro kriticky ohrožené druhy hmyzu a hub. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
4: A nakonec Boeing získal certifikaci pro letoun 737 MAX 7. Vývoj menší verze oblíbeného letadla trval 8 let a zdržely ho technické problémy celé řady MAX. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Po Marsiás nás na beatu čeká mladý a ztracený. 74-letý kytarista Vinnie Vincent, co má dneska narozeniny. Egyptský válečník, který asi největší díru do světa udělal na počátku 80. let s kapelou Kiss. No, tak Ace Frehley byl nahrazen právě Vinnie Vincentem a ten potom přitvrdil muziku Kiss, což jim bylo jedině ku prospěchu. Poté ale však po 3 letech zmizel v oparu takových podivných právních obvinění. Nebyl se údajně schopen s ostatními domluvit na rovných podmínkách, a to jak na finančních, tak taky co se jeho role v kapele týkalo. No, za našetřené peníze si pak udělal radost a celý rok cestoval po světě na různá místa, kam se chtěl vždycky podívat. Teď na beatu Vinnie Vincent, skutečným jménem Vinnie John Cusano, a jedna syrová a energická s kapelou Kiss, Young and Wasted.

Je čtvrtek 6. srpna 2026 a dneska má 74. narozeniny kytarista Vinnie Vincent. Jak jsem říkala, v Kiss on nahradil Ace Frehleyho a mimochodem časem si vzal i jeho někdejší přítelkyni. Seznámili se na Kissconu, tedy fanouškovském sjezdu Kiss, a žili spolu až do její smrti v roce 2014. Vinnieho první žena, ta byla zavražděna. Nevrátila se domů, když jela ke kamarádce vyzvednout jejich dceru, no a její ostatky se našly až o 2 roky později. Tak vy ať nepřijdete pozdě, hodiny ve studiu Beatu ukazují 6:46.

No tedy žádný respekt k wimbledonské šampionce. Po londýnském triumfu tenistka Linda Nosková narazila, když co by nasazená ve druhém kole torontského turnaje prohrála s Američankou McNallyovou. Ale začala parádně, hned při první příležitosti sebrala soupeřce podání, ale ta stačila srovnat krok a první sadu vyhrála v tiebreaku. Druhý set už byl v režii Američanky, vyhrála ho 6-1. I další z Češek, která má doma trofej z travnaté Grand Slamu, včera v Kanadě dohrála. Barbora Krejčíková nestačila na Samsonovou a ve dvou setech padly i Plíšková proti Andrejevové a Bousková s Townshendovou. Dobrou zprávu tak mám jenom z mužského turnaje v Montrealu, kde přes britského kvalifikanta Fredlio prošel do třetího kola Jakub Menšík. Do finále v této hodině dokráčíme společně s Jurajem

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin, asi nikoho nepřekvapí zacpaný příjezd do Prahy po Slánské dálnici kvůli omezení u letiště. Začíná kolona na 4. kilometru, opatrně při dojezdu do Prahy po Ústecké dálnici. Teď tedy nebudu mluvit o opravované Kbelské ulici, ale za zdiby se dělá frontička, protože máme u sjezdu a na Čakovice a Ďáblice drobnější nehodu. Dálnice s Příbrami na Prahu. Pozor, u Jíloviště na 9. kilometru stavějí most a do neděle se tam bude jezdit jenom jedním pruhem. V tuto chvíli se zaseknete za Řitkou na 13. kilometru D4. A na Hradecké dálnici je nové omezení za Sackou mezi 25. a 35. kilometrem, to znamená směrem na Hradec se jezdí jenom jedním pruhem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: V Čechách se dnes čeká zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku stále horko. V Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky i silné. K večeru budou ubývat, na Moravu a do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Panathinaikosu Athény remizovali v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy s CSKA Sofia 1-1. Postupující může narazit na Hradec Králové, pokud východočeši vypadnou s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy. Hrát dnes bude i Jablonec, jak říká Petr Plintovič.
2: Jako první vyběhne na trávník Jablonec, který ve třetím předkole konferenční ligy hostí od 18 hodin lotyšskou Rigu. O hodinu později, tedy v 19 hodin, rozehraje svůj duel Hradec, který také na domácím hřišti vyzve ve třetím předkole Evropské ligy turecký Bešiktaš.
1: Fotbalisté Fenerbahče Istanbul pak zdolali Sturm Graz 2-0 a jsou blíž případnému duelu se Spartou. Prodej nových osobních aut v Česku za 7 měsíců stoupl o 4,5%. Podařilo se udat celkem 150 tisíc vozů. Elektromobily z toho tvořily necelých 7%. Senioři nad 64 let měli v prvním pololetí nejvyšší průměrný dluh. Přesahoval 100 tisíc korun. A nakonec květnový výbuch rakety New Glenn způsobila porucha jednoho z motorů BE-4. Podle Blue Origin selhal hlavní kyslíkový ventil motoru. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.

Je to lišák, ten Bruce Dickinson, a fanoušci vedou spor o to, jestli tam zpívá tref toho Fokkera, když ono to totiž od něj spíše než název německého výrobce bojových letounů zní jako typická anglická nadávka na F. A když se na to zpěváka Iron Maiden jednou jeden novinář zeptal, tak se potutelně jenom usmíval. Tak my už máme jasno, kde si dáme další rokovou pumpu Rádia Beat. Proběhne ve středu 19. srpna, tedy za 2 týdny, v Měšťanském pivovaru v Turnově od 11 do 17 hodin. Takže za 2 týdny ve středu 19. Turnov.

0: Za minutu bude 7:45, posloucháte Rádio Beat, už je tady se mnou Šimi se sportovními informacemi a dáme chviličku ještě prostor, aby si Max Habanec pořádně navoskoval zábradlí pro svůj světový kousek a ještě vám tady zatím povím, že naši junioři na hokejovém Hlinka Grecky Cupu prohráli 4-5 s Finskem a na turnaji skončí 5. nebo 6.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Skateboardista Max Habanec vytvořil světový rekord v nejdelším grindu na zábradlí. V Praze ujel po zábradlí 78 metrů a překonal dosavadní maximum o 16 metrů. Na rekordní pokus se připravoval 9 dní a absolvoval 548 míst. Sportovní leskyně Tereza Širůčková přelezla v Rakousku svou první cestu obtížnosti 9A. Výkonem v cestě Hades se zařadila mezi českou elitu. Stejnou obtížnost dosud překonala jen Gabriela Vrablíková. Moderní pětibojaři Matěj Lukeš a Jan Toman postoupili na mistrovství Evropy v Istanbulu z kvalifikace. O účast v sobotním finále budou bojovat během zítřka. Vojtěch Dáňa skončil. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Je 6. srpna 2026 a dneska je to 7 roků, co byla zveřejněna petice na podporu právě nabitu do hravších let Zeppelin. Podepsalo ji více než 200 hudebníků, třeba členové Korn, Judas Priest, Linkin Park nebo Heart, a ti žádali zastavení soudního sporu ohledně plagiátorství skladby Schody do nebe. A dneska je to taky 61 roků, co vyšlo 5. album Beatles, Help. Sloužilo jako oficiální soundtrack k druhému celovečernímu filmu Beatles. Film se měl původně jmenovat 8 paží, které tě obejmou. Nakonec Help a tahle ta deska představovala zásadní přechod od jejich raných popových let po zralejší experimentální studiovou éru. No a my si z téhleté desky pustíme skladbu, která se jmenuje Musíš svoji lásku skrýt, a ta byla silně inspirována, a jak členové Beatles i přiznala, byla inspirována stylem Boba Dylana. A uslyšíte v ní i flétnistu Johna Scotta, který se tak stal prvním studiovým hudebníkem mimo jádro skupiny, který zahrál solo v jedné z písní Beatles.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30, pozor na příbramské dálnici směrem na Prahu, kousíček za Řitkou na 14. kilometru je nečekané zpomalení, a to k 9. kilometru. U Jíloviště staví most a jezdí se tam jenom jedním pruhem. Stejně tak na dálnici z Prahy na Hradec Králové za Sackou před omezením, které je od 25. po 35. kilometr. Ano, v úseku 1. kilometru se tam jezdí jenom jedním pruhem, tak zpomalení začíná na 23. kilometru. A v Českých Budějících křižovatku nádražní generála Píky zablokovala nehoda dvou nákladních aut. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Ostraka. Tak nazval Michal Prokop své zatím poslední album. Vyšlo loni na jaře a je prvním bez jeho dlouholetého kytaristy a kamaráda Luboše Andršta. Kytaru zde obsluhuje Pavel Marcel, který už asistoval i na desce předchozí. Nově se na albu představil taky klávesák Andy Čermák, který nahradil Jana Koláře. Nahrávka obsahuje celkem 13 písní, 12 autorských a jednu cover verzi od dua Suchý šlitr. Michal přesně za týden, tedy 13. srpna, oslaví 80. narozeniny. Samotná oslava ale proběhne 14. a 15. srpna ve Všeticích na jeho festivalu Krásné ztráty, kam se určitě spousta z vás chystá. Dnes ve 23 si poslechneme jeho desku Ostraka.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: V Čechách se dnes čeká zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku stále horko. V Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky i silné. K večeru budou ubývat, na Moravu a do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalový Baník Ostrava prodloužil smlouvu s Nigerijcem Bivenem až do roku 2031. Pardubice získali brazilského útočníka Viniciuse z Carvine. 22-letý hráč přišel na půlroční hostování s opcí. Nově si můžeme vyzvednout léky na český elektronický recept i ve vybraných lékárnách v Rakousku. Český e-recept tak nově platí v 10 evropských zemích. Bývalý poslanec Petr Wolf znovu zamíří před soud. Státní zástupce ho obžaloval kvůli vyhýbání se vězení za dotační podvod v Paraguaji. České dráhy v prvním pololetí přepravily 85,5 milionu cestujících, meziročně o téměř 7% víc. Je to nejlepší výsledek od předcovidového roku 2019. Více mluvčí Petr Šťáhlavský.
5: Zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem. Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen také s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
4: A nakonec zásilkovna zavedla vracení zboží do e-shopu přes Zboxy. Balík můžeme vrátit bez tisknutí štítku pomocí vygenerovaného kódu v mobilu. O ceně rozhoduje konkrétní internetový obchod. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: na Rádiu Beat.
1: Kapitola 20. Smlouva s firmou. Mezi roky 1997 a 1998. Čte Zemánek.
2: Náš nový manažer Dan Petřík se hned usil do práce a tak se o dost zvýšila četnost našich koncertů. Využíval svých známostí mezi promotéry, takže jsme jezdili po republice a hráli, kde se dalo. Na punkových miniakcích, skateových závodech, v prapodivných klubech, na malých festivalech nebo jako předkapela s někým známějším. Dan kromě jinýho v roce 1997 zařídil, že jsme v Praze v klubu Belmondo předskakovali Sick of It All, legendární americký hardkorový kapele. Poprvé jsme stáli na pódiu před opravdu velkým, i když dost ortodoxním publikem. Celý tohle období bylo pořád dost punku, kdy jsme zažívali spoustu srandy a dobrodružství. Jezdili jsme za cesták ve starý dodávce, na pódiu pili z flašek tvrdý alkohol a pak tam dělali nesmysly. Když jsme někam přijeli hrát, byli jsme vizáží i hudbou trochu jiný než ostatní. Mezi džískama a křivákama takovej prapodivný tým z Prahy. Vesměs všude nás měli dost na salámu. Na jednom festivalu někde v horách, který pořádala taková banda přerostlých dřevorubců, jsme po koncertě šli za tím největším a nejhlavnějším prostýbenou 1000 korun na naftu a on řekl:
3: tak hele, dám vám dvě možnosti, jo. Buď odjedete bez peněz v klidu, nebo odjedete bez peněz a ještě dostanete do držky.
2: V tomhle roce jsme taky natočili v kompletní sestavě v profesionálním studiu naše první věci. Neměli jsme ještě materiál na celou desku, ale zároveň přišla šance mít hudbu na CD kompilaci, kterou vydávala jedna internetová firma. Celý se to motalo kolem snowboardingu, což zapadalo do sebe, protože jsme na prkně jezdili a vlastně všechny z toho tvrdého jádra znali. A tak jsme natočili v jednom studiu písničku Banány a Snívec hory. Ta nám přišla taková tematická, neboť její text vzniknul v Krkonoších ve frontě na vleku.

Banány a hory byly v dost pestrý směsici písniček od jiných kapel. Tý kompilace vyšlo asi 20 tisíc. Část jako příloha časopisu Word a zbytek se rozdával na závodech a podobně. Celý nás to posunulo o rozdál. Pořadatelé koncertů si na základě poslechu alespoň dvou songů mohli představit, koho si k sobě zvou. A taky se to dalo pustit zajímavým lidem. Dan Petřík měl totiž vizi a tou bylo vydat desku u velké firmy. Velkých hudebních vydavatelství bylo v té době v republice 5 a v podstatě rozhodovali o osudech mnoha umělců a zásadně ovlivňovali hudební trh. I když to není tak dávno, tak pořád bylo minulý století a tenkrát panovala v našem odvětví úplně jiná situace. Oproti dnešku byl internet v plenkách a lidi vlastně teprve začínali používat hromadně mobilní telefony a tak stál hudební biznis na prodeji CDček a dokonce ještě kazet. Nešlo udělat to, že by si desku někdo natočil, vypustil a zpromoval sám, jak je to teď díky internetu a digitálním technologiím běžný. Tenkrát si ty firmy pečlivě vybírali, do koho investujou a v podstatě nikdo nikomu nevydal desku jen tak ze známosti. Když se někoho vybrali, zaplatili mu studio, fotografa, natočení klipů, protlačili ho do všech možných médií, prostě kromě zřizování koncertů se o něj kompletně postrali. Logicky měli pak z prodeje desek podstatný díl. A samozřejmě sledovali trendy v zahraničí a snažili se o český kopie všeho možného. No a zrovna někdy v té době se z naší oblíbený a do té doby normální, nemainstreamový skateový kapely Offspring stali díky klipu Pretty Fly for a White Guy světový megahvězdy. I u nás v republice to zafungovalo. Ten klip vyhrál několikrát hitparádu v ESU a firmy začaly čmuchat, jestli by se něco podobného nenašlo někde doma pod řípem. Na hudebním vydavatelství Sony Music si poslechli Banány a hory, zjistili, že jsme známí ze skateové scény, pak se šli podívat na koncert, tam viděli, že sice nejsme úplně Offspring, tak chvilku přemýšleli, nicméně nakonec nám nabídli smlouvu na 5 desek. Teď už to mělo být navážno. Stálo před náma rozhodnutí, kdy jsme v podstatě řešili jenom to, zda v případě podpisu smlouvy z naší kapely náhodou nikdo nebude chtít dělat cvičený opice. Nepřáli jsme si, aby nás někdo tlačil do nějakých moderních sladkých cajdáků a snažil se z nás udělat něco, co nejsme, protože taková pověst tenkrát kolovala o hudebních vydavatelstvích mezi muzikanty. Z molochu, kde pracují stovky lidí a dělá se tam ostrý biznis, šel prostě trochu strach. Ale byli jsme ujištěni, že se tak nestane. Smlouvu jsme podepsali a fakt. Nikdy nám nikdo do hudby nekecal. A i když jsme se jim ve finále moc nevyplatili, tak s lidma ze Sony jsme měli vždycky velmi dobrý a férový vztahy. Ale to předbíháme. Prvním bodem ve smlouvě s vydavatelstvím bylo samozřejmě vydat desku.

Dneska bude krásně, budeme dneska i do sebe lejt vodu a třeba večer i pivko. Teď je 7:45, koukám nikoli do zrcadla, není o co stát a raději na web kapely vohnout, abych připomněla, že zítra hrají v Kutné Hoře, společně se šumperskými punkery Beat číslo 4, no a v sobotu je máte v Krásné Hoře nad Vltavou. Dneska v Lipníku nad Bečvou na terase kulturního domu Echo bude Ondra Fencel s kapelou Hromosvod a další pozvánku mám do Pozlovic u Luhačovic do hotelu Ogár, kde od 7:30 Karel Kahovec a Viktor Sodoma s kapelou George and Beethovens zahrají písně Petra Nováka a další hitovky z 60. let a zítra budou pokračovat u Plumlovské přehrady v kempingu Žralok. Na Beatu Monkeys.

Bouřka teď řádí na Táborsku, v Havlíčkově Brodě, koukám, že taky hromy, blesky, nebo pokud nás posloucháte ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, tak snad vám po zahradě nelítají kbelíky. Jak to dneska bude s počasím? No, zase teplíčko, i když v Čechách zmírnění hodnot na teploměru 27 až 32, na Moravě slunečno, bouřky spíše k večeru a odpolední hodnoty opět až k 37. stupňům. Na horách kolem 22, v Beskydech až 28. Zítra pokračování ochlazování bude do 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zítřek by měl být nejchladnějším dnem tohoto týdne, protože teploty se v sobotu ke 30 vrátí, v neděli bude až 32 stupňů. Dneska je čtvrtek 6. srpna 2026.

Už je jisté, že fotbalistky Slávie si ani letos nezahrají ligu mistryň. Včera v Glasgow prohráli těsně z Rangers 1-2 v prodloužení a v sobotu se pokusí proti Dánkám z Brandby urvat alespoň účast v poháru. V poslední kvalifikační rundě budou o nejvyšší evropskou dámskou soutěž kopat Sparťanky, které se soupeřky dozvědí po úterním losu. Sparťany by zase mohlo zajímat, že včera v Istanbulu v boji o ligu mistrů vyhrál Fenerbahče nad Grácem 2-0. A pro fanoušky Hradce tu mám informaci z konferenční ligy, kde Panathinaikos Athény včera remizoval s CSKA Sofia 1-1. Mimochodem lepší z této dvojice by mohl vyzvat otroky, pokud by neuspěli v dvojzápase o Evropskou ligu proti istanbulskému Bešiktaši. Dneska se ten první zápas bude hrát v Malšovické aréně a na Jablonecké Střelnici bude o konferenční ligu usilovat Riga.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Nejprve přisedneme do auta k Jirkovi.
2: Prosím tě, z Olomouce na Prostějov, zhruba 28 km, je tam v pravém pruhu postavený auto, je dá pro poruchu. A už teďka tam měla šipka, jo, ale tam dávají lidi pozor, jenom na mít průjezdy.
1: Jeden pruh je taky průjezdný, teď je na dálnici ze Strakonic na Prahu u 9. kilometru u jíloviště, jak tam staví most, tak 3 dny se tam bude jezdit jenom jedním pruhem. V koloně od Řitky od 14. kilometru ztratíte půl hodiny. Jedním pruhem se teď taky jezdí na hradecké dálnici směrem od Prahy za Sackou. Je tam nové omezení mezi 25. až 35. kilometrem. A pozor, na trase Strakonic k Vimperk před Voliní vážná nehoda a únik. Kolony, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Počasí.
1: V Čechách se dnes čeká zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku stále horko. V Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech přeháňky a bouřky i silné. K večeru budou ubývat, na Moravu a do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Menšík postoupil na Masters v Montrealu do třetího kola po výhře nad Britem Firlim. Naopak, že nám se v Torontu nedařilo, Nosková vypadla s McNellyovou, Krejčíková podlehla Samsonovové, Plíšková Andrejovové a Bousková Townsendové. Lara Gutová-Beramiová ukončila v 35 letech kariéru. Má dva tituly z mistrovství světa, olympijské zlato či dva křišťálové globy za světový pohár. Praha zažila nejteplejší ráno v Česku. V metropoli naměřili 25,2 stupně. Dnes by se mělo ochlazovat, zítřejší ranní teploty by se měly šplhat k 17 stupňům. Rusko mění velení vojsk na Ukrajině. Prezident Putin provedl rošádu po zpomalení postupu na frontě, zejména při snaze ovládnout Donbas. A nakonec na Václavském náměstí dělníci uložili pod budoucí dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Je u vznikající tramvajové trati v horní části náměstí. Richard Hess o tom říká.
2: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa.
1: To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál.

Live. Tak o půlnočních albech pro další týden se rozhoduje právě teď v anketě radiobeat.cz. Je ta internetová stránka, kde tu anketu najdete. A máme tu prvotiny od německých Accept, finských čelistů Apokalyptika, superskupiny Asia nebo projektu bubeníka Mikea Portnoye Adrenaline Mob. Hlasovat taky můžete pro dvojku bratří Allmanů z roku 1970 anebo ještě starší páté album amerických Animals. Ano, jsou to všechno značky od A. A tady je můj favorit.

0: České basketbalistky si na Euro do 18 let o medaile nezahrají. Včera ve Stockholmu v osmifinále jasně prohráli s Belgičankami a ve skupině o 9. až 16. místo je dneska čekají Turkyně. S námi je Šimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Dálkoví plavci Julie Pleskotová a Denis Borovka obsadili na mistrovství Evropy v Paříži na 5 kilometrů 16. místo. Alena Benešová skončila 22. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch pojede i lotyšskou Grand Prix. V seriálu mistrovství světa nastoupí už po 7. za sebou. Naposledy v Lodži obsadil životní 5. místo. Cyklistická Czech Tour získala pro start na letošním 18. ročníku 3. World Tourový tým. Největší domácí etapový závod pojede stáji Soudal Quickstep. V nominaci by neměl chybět hvězdný španělský veterán Landa. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a cesta z Příbrami na Prahu po dálnici se o půl hodiny protahuje kvůli omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru se jezdí až do neděle jenom jedním pruhem a kolona je od Řitky ze 14. kilometru D4. Obdobnou ztrátu z podobných důvodů naberete taky na dálnici z Prahy na Hradec Králové. Za Sackou se chystá nové omezení a v rámci jeho příprav se teď mezi 25. a 35. kilometrem jezdí jenom jedním pruhem. Zpomaluje se na 32. kilometru D11. A teda 23. tedy 23. A cestou z Olomouce na Šternberg budete mít nehodu osobáku s nákladňákem na úrovni vojenské pevnosti v Chválkovicích. A v Brně v Líšni je zase bouračka na Jedovnické ulici před křížením s Novolíšeňskou. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Rádio B. Počasí.
5: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky i silné. K večeru mají od západu ubývat, na Moravě a ve Slezsku nejprve slunce, během dne od západu přibývání mraku a místy zaprší, včetně bouřek i silných. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalista Karviné Samuel Šigut dostal za účast v sázkařské a korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. Elbl z Olomouce a Látal z Baníku si nezahrají 3, respektive 2 měsíce. Soud rehabilitoval nedávno zesnulého výtvarníka Milana Knížáka. Bylo to kvůli vazebnímu stíhání v letech 1974 a 75. Praha chce zadat podrobnější studii proveditelnosti možné okružní linky metra označované jako E nebo O v září. Měla by propojit okrajové části metropole bez nutnosti přestupu v centru. Na soutoku se omezí kácení v nejcennějších lesích. Na 700 hektarech dubových porostů zcela skončí pasečné kácení. Nový způsob hospodaření má v tomto desetiletí zachránit asi 77 tisíc vzácných stromů.
6: Místo konvenční těžby, která by znamenala pokácení zhruba 130 tisíc stromů, jich k zemi kvůli obnově porostu půjde odhadem 52 tisíc. Prosvětlení porostů má umožnit přirozenou obnovu světlomilného dubu letního. Lesníci zároveň z prosvětlovacích ploch plánují odstraňovat javor babiku a případné invazní druhy, které jako nežádoucí stíní půdu a brání dubům v růstu. V ekologicky nejcennějších lokalitách, jako jsou například Lanžhotské pralesy, pak lidská činnost ustoupí úplně. Zdejší tlející dřevo slouží jako klíčové útočiště pro kriticky ohrožené druhy hmyzu a hub. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
5: A nakonec Boeing získal certifikaci pro letoun 737 MAX 7. Vývoj menší verze oblíbeného letadla trval 8 let a zdržely ho technické problémy celé řady MAX. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Správy, sport a rock'n'roll.

0: Sasky, plesky, hromy, blesky. Čau ty byťáci, dobré trokačko. Doražte příští týden nabitou pumpu do Turnova. Bude prdel. Čau te, všichni loša.
1: No, tak náš liberecký maskot si může na rokové pumpě s vejvodákem vyměňovat cenné rady ohledně léčby hlasivek. Mimochodem Péťa už se před chviličkou před směnou prolíval heřmánkovým čajem a ta dramatická pauza, co byla před písničkou, před Pink Floyd, to mě jenom zaskočilo, protože když si tu chystal muziku pro koncert, kterým nás po 9. hodině tady na Beatu provede, tak mi vejvodák i vylíčil, jak si pochutnal na snídani na odvčerejška namočených vločkách v mandlovém mléce s banánem. Tak většinou snídá Godhaj s cibulí a teď toto. Za chviličku snad po mně ještě bude chtít cuketu. Jo a Lošo, a ty hlavně prosím tě na pumpu do Turnova doráž ne příští středu, ale až za 2 týdny, 19. srpna. A vy ostatní se stavte taky. V provozu tam bude mobilní studio Beatu, včetně čety, co vám na auto vyrobí ten originální otisk od 11 do 17 hodin opaku ve středu 19.8. Turnově u Měšťanského pivovaru. A my se teď zastavíme v nočním klubu Avalon v Hollywoodu v Kalifornii, kde přesně před 30 lety Ramones odehráli svůj poslední koncert a jako hosté s nimi vystoupili i Lemmy Kilminster anebo Eddie Vedder.

Za 10 minut startuje další díl našeho prázdninového speciálu Léto jako živé na beatu. Vejvoďák nás vezme na koncert. Standa nám po druhé odpolední trošku uleví od vedra za pomocí tupláků. Do chládku depozitáře po muzea se v 19 hodin zavřeme s Radkem Dieslerem. Mezi 20. a 23. můžeme u repráků rozprávit s naším námořníkem Otou Semanem. Od 23. dorazí Marek Hlavica s dalším bluescastem, tedy čeká nás bluesová půl hodinka s Markem a s jeho hosty. No a od 11:30 potom začneme přehrávat celou loňskou desku Michala Prokopa a Framus 5 Ostraka. Pěkný den s beatem.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9, na D1 drhne provoz nejenom na příjezdu do Brna od Prahy, ale i opačně. Za Brnem na Prahu na 186. kilometru probíhá nějaká údržba a průběžně tam zavírají levý pruh. Teď je zpomalení od 193. kilometru, tedy začíná kousíček za sjezdem na Vídeň a Mikulov. Pokud jedete tímto směrem, ale jste ještě před Brnem na D1 od Vyškova, tak na 210. kilometru u připojení od Slavkova se srazil kamion s osobákem a znát je to na 212. kilometru. No a pořád platí, že na cestu s Příbrami po dálnici na Prahu potřebujete půl hodinu navíc, zaseknete se u Řitky na 14. kilometru, na 9. se jezdí jenom jedním pruhem a bude až do neděle. Já vám přeji hezký čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: V Čechách se dnes čeká zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku stále horko. V Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky i silné. K večeru budou ubývat, na Moravu a do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Italský cyklista Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a dál vede pořadí. Petr Kelemen dojel 121. Cyklista Fleringová ovládla pátou etapu Tour de France Femme, Nosková je průběžně 69. Policisté našli v jezeře Most tělo 28-letého muže, který se pohřešoval od úterní bouřky při jízdě na paddleboardu. Druhého muže dále hledají. Loni jsme vyvezli vojenský materiál za 112 miliard korun. To je meziroční nárůst 23%. Největším odběratelem byla Ukrajina, kam směřoval materiál za 51 miliard. Dovoz k nám se pak zvýšil o 51% na 40 miliard korun. A nakonec si řekneme, jak to vypadá s půjčovnami šlapadel v Praze.
2: Stačí zajít například na Novotného Lávku, do Žlutých Lázní, na Smíchov nebo do Modřan a nebo do Holešovic. A teď ceny. Ty jsou celkem lidové. Hodina plavby na lodičce vyjde kolem 250 až 300 korun. Pokud zvolíte šlapadlo, tak si na hodinu připravte 290 až 400 korun. Pokud se vám nechce veslovat ani šlapat, tak jsou k dispozici také malé motorové lodě. Na ty nejsou potřeba kapitánské zkoušky, ale připlatíte si až 750 korun za hodinu plavby. Ještě přidám info, že půjčovny bývají otevřené každý den až do večera a asi nemusím připomínat, že pití alkoholu při plavbě je zakázáno. Hezkou plavbu přeje Honza Navrátil.
1: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo vejvodákovi.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu B.
1: Já tedy děkuji za předání slova. 2,5 minuty po 9. startuje Léto jako živé. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Včera jsem vám podnapovídal, že ten interpret, kterého si dneska budeme hrát a jeho živák nás čeká, takže je oblíbený interpret mladého dětka, tedy Michala Šindeláře, syna Jiřího dětka Šindeláře z Katapultu, protože včera zrovna tedy Katapult měli svůj živák. No, mnozí z vás to ví, mnozí z vás mi to napsali, pokud to ještě nevíte, tak velmi oblíbeným interpretem Michala Šindeláře mladého dětka je Alice Cooper a Fistful of Alice je živák Alice Coopera. Je to deska z roku 1997, nahrávala se ale rok předtím, a to v mexickém Cabo San Lucas v hudebním klubu Samio Hagara. Toho Samio Hagara, kterého známe krom jiného i jako zpěváka Van Halen, a zapsal se tam, protože právě z Van Halen byl v roce 2007 uveden do rock'n'rollové síně slávy. Místo, kde se tedy nahrávky konaly a kde vznikl, tak má určitě jistý genius loci, ale i to kolikrát nestačí. V případě Alice Coopera to ale krásně dokázalo umocnit zážitek z muziky. Je 29. července 1997, rok předtím, než jsme vůbec mohli tušit, že naši hokejisté získají zlaté medaile na olympijském turnaji století. V mexickém Cabo San Lucas je vedro, podobně jako tady u nás, uvnitř v klubu u Samio Hagara. Je ale přece jenom trošku lepší vzduch než venku. Hostitel se snaží, aby bylo všechno pintlich, aparatura, aby nebyla vošajstlich, a u vstupu, aby nikdo neudělal nějaké šmé. A sám hostitel, tedy Sammy Hagar, se objeví, co by zpěvák, hned v první skladbě dnešního koncertu. Alice Cooper a Fistful of Alice z Close Out.

Dneska tady Léto jako živé vyšlo na Alice Coopera, hrajeme si album Fistful Alice z 29. července z roku 1997. Jedním z hostů, kteří tenkrát v mexickém Cabo San Lucas v tom klubu Sammyho Hagara na koncertu Alice Coopera vystoupili, tak byl i Slash, před chvilkou ho Alice Cooper představoval. Bylo to v rámci takového holportu mezi Alicem Cooperem a Guns N' Roses, když Guns v roce 91 vydávali album Use Your Illusion jedničku, tak pozvali právě Alice k nahrávání a ten se pak na desce objevil ve skladbě The Garden. Takže když tenkrát pomohl Alice Cooper Slashovi, tak teď na oplátku zase pomáhá Slash Aliceovi. A právě ve skladbě Lost in America, která teď dohrála, tak jsme mohli slyšet Slashe a jeho hudební nástroj. Další dvě skladby mají v názvech Společné naříkání a pláč, za okamžik I Never Cry, tedy Nikdy nepláču, a právě teď Nářek dospívajících, Teenage Lament 74.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé. Na

0: Dneska je to tedy Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy je další věc z desky A Fistful of Alice z roku 1997. Ta sestava doprovodné kapely Alice Coopera byla jasná, sám velitel a vrchní čaroděj, tedy Alice Cooper, potom kytaristé Rob Beach a Ryan Roxy, basový kytarista Tony Jensen, klávesák Paul Taylor a bubeník Jimmy DeGrasso. Jako hosté se představili, jak víme, tedy Sammy Hagar, který má klub v Mexiku, v Cabo San Lucas, kde se deska točila, a sám Sammy Hagar na desce Alice Coopera vystupuje. Pochopitelně Slash, to jsme slyšeli s jeho kytarou, a také Rob Zombie, zpěvák, skladatel, hudební producent, filmař a herec taky. U toho bych se rád zastavil, protože Rob Zombie je Aliceův kámoš, jsou si blízcí nejen v hudbě, oba dva jsou strašáci s rozlitou černou barvou kolem očí a oba dva mají rádi ve vizuálech hororová témata a spojuje je záliba, jak sami říkají, šokující strašidelné rockové teatrálnosti. Hned první spolupráce Alice Coopera a Roba Zombieho v roce 96, konkrétně to byla píseň Hands of Dead, Barn, Baby Barn, tak byla nominovaná na cenu Grammy za nejlepší metalový výkon. Kdo by si chtěl někdy udělat hezký večer skutečně, tak se může podívat na film, který Rob Zombie režíroval. Je to horor s názvem House of Thousand Corpses, tedy Dům tisíce mrtvol. A kdo je fančmekr a na televizi se kouká s kýblem vedle gauče, tak si jistě vychutná jiný horor Roba Zombieho s názvem Ďáblovi odvrženci, tedy The Devil's Rejects. Na své profilové fotce na netu je Rob Zombie celý zelený.
1: Seš nějaký zelený.
0: No a s tímhle chlápkem a jeho filmovou tvorbou můžete strávit, myslím si, příjemnou filmovou noc. A pak si ale nesmíte jít lehnout, abyste neměli noční můry. Welcome to my nightmare.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé. Na

0: the zombie himself. He'll be back in a while. He has to go eat a puppy or something.
1: Ano, děkujeme, to byl právě ten Rob Zombie, o kterém jsme si tady vyprávili před chviličkou. Alice Cooper, ta skladba Feed of Mine Frankenstein byla poslední z toho dnešního léta jako živého. Zítra, ale pokračujeme dneska, protože je čtvrtek, zítra celkem logicky poslední pracovní den v tomto týdnu. A při pátku nás čeká velký živák pro fanšmekry. Zítra pokračujeme v 9 hodin ráno, ať vám to neuteče.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobrá zpráva přišla z dálnice D1 na tom 210. kilometru od Vyškova na Brno. Už je provoz plně obnoven. I tak ale dávejte pozor, na 208. srazilo osobní auto zvěř. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy směrem na Prahu na 44. kilometru se brzdí. Kolem dálnice udržují stromy a keře zdržení pro osobní auta kolem 5 minut. Pražský okruh je ve směru od letiště kolem D5 ucpaný. 24. až 17. kilometr v tomto úseku ztratíte minimálně čtvrt hodiny. A s tím souvisí i silný provoz na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Tady se poskakuje od 5. kilometru. Pozor na cestě ze Sedlčan na Olbramovice po 18. Na Benešovsku u obce Křešice je dopravní nehoda, vážná havárka se zraněním. Opatrně také v Praze v Ďáblicích v Hřínové ulici srazilo osobní auto cyklistu. I tohle je havárka se zraněním a i tady zasahuje rychlá. A opatrně buďte, nebo opatrní buďte také v Prostějově, v ulici Vápenice srazil autobus cyklistů, tady zasahuje policie. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: V Čechách se dnes čeká zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku stále horko. V Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky i silné. K večeru budou ubývat, na Moravu a do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Panathinaikosu Athény remizovali v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy s CSKA Sofia 1-1. Postupující může narazit na Hradec Králové, pokud východočeši vypadnou s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy. Hrát dnes bude i Jablonec, jak říká Petr Plintovič.
3: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
2: Fotbalisté Fenerbahče Istanbul pak zdolali Sturm Graz 2-0 a jsou blíž k případnému duelu se Spartou. Sucho na Labi odhalilo takzvané hladové kameny, které v minulosti varovaly před obdobím sucha, neúrody a nedostatku. Nejznámější z nich je v Děčíně a nese nápis Spatříš-li mne, plač. Nejstarší datum je tam vyryté 1616. Zemřel ukrajinský dobrovolník Alexej Jukov, známý jako Černý tulipán. Od roku 2014 pomáhal identifikovat padlé vojáky a vracet jejich těla rodinám. Také vyhledával ostatky ruských vojáků pro výměnu padlých. Zabili ho při exhumaci těl na bojišti. A nakonec WhatsApp v posledních dnech zablokoval část uživatelských účtů a některým lidem znemožnil přístup ke zprávám. Společnost Meta připustila, že v některých případech šlo o chybu a začala neprávem blokované účty obnovovat. To byl přehled zpráv a dáme si Rainbow.

Tu 3 minuty po 10:45 dopoledne, za 14 dní ve středu 19. srpna jedeme s naší býťáckou pumpou do Měšťanského pivovaru v Turnově. Rozbijeme tam naše vysílací studio, budeme tam odsud tedy z Měšťanského pivovaru v Turnově vysílat živě do celé České republiky. Mezi 11. a 17. tedy v 6 hodinách máte šanci do Měšťanského pivovaru v Turnově za námi přijet a poručit si muziku na přání. Navíc, když přijedete autem nebo klidně na motorce, dá se říct dost možná i na kole, klidně můžete přijít i pěšky, tak vám nastříkáme logo Rádia Beat na ten dopravní prostředek, s kterým přijedete. Konkrétně právě v Turnově před pivovarem si myslím, že jsme nastříkali logo asi na největší auto, kam se nám to kdy povedlo. Byl to takový ten obrovský tyrák, taková ta obrovská souprava, která tam přijela. Ono je tam docela dost místa, takže jak malá, tak i velká auta tam mají přístup a otočí se a můžou potom se vrátit zpátky vlastně po té asfaltové cestě, která vede přes tu louku, která je přímo mezi pivovarem a řekou Jizerou. Loga stříkáme, muziku na přání hrajeme, kdo přijde, může nafasovat i dárky od Rádia Beat, ale i od pivovaru Měšťanského pivovaru v Turnově. A já jsem tady našel takovou zajímavost, že tím, jak se ta býťácká pumpa koná ve středu 19. srpna, tak o den dříve, 18. srpna v úterý, podle kalendáře myslivosti, je tady napsáno, nejmladší jeleni vytloukají paroží. Nevím, jak nejmladší jeleni poznají, že je zrovna 18. srpna, to netuším, ale dá se předpokládat, že spoustu mladých jelenů přijede ve středu 19. srpna do Měšťanského pivovaru v Turnově na pumpu Rádia Beat už s vytlučeným parožím, což nebývá pokaždé. Bude to raritní pumpa, těšíme se na to.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Hill v programu Rádia Beat je 10:30 pryč. Připraveny jsou muziky od Třích sester, taky od Beatles anebo od kapely Kiss, ale ze všeho nejdřív a nejvíc je aktuálně připraven Petr Šimáček tady ve studiu. Přišel na menšinové sporty. V Praze padl světový rekord v nejdelší jízdě na skateboardu po zábradlí. Když jsme byli malí, tak nás za to fackovali. Dneska jsou v tom světové rekordy.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Skateboardista Max Habanec vytvořil světový rekord v nejdelším grindu na zábradlí. V Praze ujel po zábradlí 78 metrů a překonal dosavadní maximum o 16 metrů. Na rekordní pokus se připravoval 9 dní a absolvoval 548 míst. Sportovní leskyně Tereza Širůčková přelezla v Rakousku svou první cestu obtížnosti 9A. Výkonem v cestě Hades se zařadila mezi českou elitu. Stejnou obtížnost dosud překonala jen Gabriela Vrablíková. Moderní pětibojaři Matěj Lukeš a Jan Toman postoupili na mistrovství Evropy v Istanbulu z kvalifikace. O účast v sobotním finále budou bojovat během zítřka. Vojtěch Dáňa skončil. Dálkoví plavci Julie Pleskotová a Denis Borovka obsadili na mistrovství Evropy v Paříži na 5 kilometrů 16. místo, Alena Benešová skončila 22. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch pojede i lotyšskou Grand Prix. V seriálu mistrovství světa nastoupí už po 7. za sebou, naposledy v Lodži obsadil životní 5. místo. Cyklistická Czech Tour získala pro start na letošním 18. ročníku 3. World Tourový tým. Největší domácí etapový závod pojede stáje Soudal Quickstep. V nominaci by neměl chybět hvězdný španělský veterán Landa. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat.

Myslím si, že vonavý holky a placatý káry, to má v tom textu takový zvláštní význam. Tři sestry, modlitba pro partu v programu Rádia Beat, 2 minuty před 10:45 dopoledne. Kdybych měl jako toho dalšího muzikanta, kterého si teď zahrajeme, vlastně i s jeho kapelou uvést jako v detektivce, tak bych asi řekl, že je to britský muzikant, jeho poslední turné v názvu mělo 2 číslovky, a to 3 a 0, a mezi 3 a 0 byla tečka, teď už mnozí z vás ví. Naposledy vystoupil tady u nás v České republice nedávno, bylo to v neděli 21. června, jako hlavní hvězda festivalu Metronom Prague 2026 na pražském výstavišti. Jeho celé jméno je Gordon Matthew Thomas Summer. My si ale Stinga nedáme v jeho solové tvorbě, ale v jeho původní kapele Police. Všimněte si, jak tahle skladba je v podstatě jednoduchá. Stačí mít jenom ten nápad. A ten kolikrát nepřichází.

Depozitář Pop Muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop Muzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: Tohle byl Steve Miller Band a Jetliner v programu Rádia Beat 56, tedy 4 minuty před 11. Za okamžik Petr Šimáček a poslední dopolední zprávy. Po zprávách potom třeba Yes nebo Neil Young, mám připravenou kapelu Sweet, nebo Floydy a nebo Krausberry taky konečně. Ano!
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na pražském okruhu pozor, na 16. kilometru ve směru k letišti je pravý pruh neprůjezdný kvůli bouračce nákladního auta. Na Mělnicku ve Veltrusy na Mělnicku Palackého ulice osobní auto tam srazilo tříkolku, na místě už jsou policisté. Pozor na Mostecku v Meziboří v okružní ulici trefilo osobní auto dopravní značku. V Praze v Mukařovského ulici se srazila dvě osobní auta a ještě Nymburk ve sportovní ulici se stala nepříjemná dopravní nehoda. Osobní auto se srazilo s pracovním strojem, což znamená, že pracovní stroj nemůže pracovat teďko.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: V Čechách se dnes čeká zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku stále horko. V Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech přeháňky a bouřky i silné. K večeru budou ubývat, na Moravu a do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Menšík postoupil na Masters v Montrealu do třetího kola po výhře nad Britem Firnlim. Naopak, že nám se v Torontu nedařilo, Nosková vypadla s McNellyovou, Krejčíková podlehla Samsonovové, Plíšková Andrejevové a Bousková Townsendové. Po zítřejším ochlazení se o víkendu do Česka vrátí tropické teploty až 34 stupňů. V neděli večer se místy mohou objevit přeháňky a bouřky. Při průzkumném ponoru v Hranické propasti zemřel špičkový jeskynní potapěč Jan Enčev. Od skupiny se během výzkumu oddělil a jeho tělo záchranáři později vyzvedli z hloubky 186 metrů. A nakonec se na Václavském náměstí dělníci uložili pod budoucí dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Je u vznikající tramvajové trati v horní části náměstí. Richard Hess o tom říká.
2: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, taky nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa.
1: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si yes.

všechny kapely v tomto týdnu začínají písmenem A, to jste si všimli, už od pondělka o tom hovoříme, Accept, Asia, Apocalyptica, Animals, Allman Brothers Band a Adrenaline Bob. Je to 6 kapel, z toho 2 desky, které na konci týdne, konkrétně v neděli 9. srpna o půlnoci, budou mít nejvíc hlasů od vás, od Býťáku, tak ty 2 desky vezmeme a příští týden si je zahrajeme celé jako půlnoční, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek po 23. hodině. Kdyby to teď skončilo, byly by to Accepti a Asia, ale zdaleka nekončíme, jsme teprve, já nevím, před čtvrtku a do neděle 9. srpna do půlnoci ještě strašná a spousta času. Celou anketu najdete, jak dobře víte, pokud ne, tak to zopakuji, na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Všimněte si jedné zajímavé věci, že skupina Krausberry nemá na začátku názvu svojí kapely písmeno A. Což je jasný důkaz toho, že země musí být placatá. To už snad nevím, jak jinak to dokázat.

accept the charge from United States.

Tohle byl Van Halen, When Is Love, teď je 11.26, 4 minuty před 11:30, jenom chci, abyste věděli, že je neutěšená situace, dopravní tedy situace na Pražském okruhu, vy co to tam máte blízko, nebo jedete už od letiště a chcete potom někde najíždět na D5, anebo pokračovat dál k tunelům a dolů k Vltavě, tak vlastně od 27. kilometru až na nějaký 16. je zásek, hodně pomalu se posouvá ta kolona, to zdržení je tam někde kolem 15, možná i víc minut, a tím pádem je ucpaná i dálnice D5 na příjezdu do Prahy od Plzně, D5 od nějakého 9. kilometru, ne že by stála, ale popojíždí taktéž velmi pomalu, a je to z toho důvodu, že z D5 se potom snaží najíždět na Pražský okruh na Zličíně. Vy co máte namířeno po Pražském okruhu od letiště, počítejte s tím, že tedy mezi 27. a nějakým 17. tedy v této 10-kilometrové škále, v tomto úseku, který má 10 kilometrů, tak ztratíte nějakou 15-minutovku určitě. Co se týče muziky tady dopravní informace samozřejmě nějak neomezují naši muziku, tak synkopy za chviličku, Mr. Big a taky Headlong.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ale skladba se jmenuje Formule 1, v originále tedy Formula 1, Syncopy 61. Kdo byste chtěl vyrazit na koncert kapely Syncopy, tak máte šanci na festivalu Tatrovické rokování v Tatrovicích u Karlových Varů, teď v sobotu 8. srpna, a podle oficiálního rozpisu Syncopy 61 by měli jejich set začínat v 16.30, tedy v 16:30 odpoledne, Tatrovické rokování u Karlových Varů. Kdo byste chtěl vyrazit do Strašnic, do Prahy na Syncopy 61 v rámci vlastně jejich 65 letům fungování kapely na naší scéně, tak se koná koncert v Praze na Barče, tedy v klubu v kulturním domě Barikádníků 22. října. To je docela jako hodně času na to se připravit a vyrazit na velký koncert kapely Syncopy 61 sem do hlavního města. Před námi je muzika od skupiny Aerosmith, ti nekoncertují z důvodu jasný, že jo, Steven Tyler si poškodil hlasivky natolik, možná ještě víc než já, že už teda skutečně jako zpívat nedokáže. Nicméně na stránkách Aerosmith mají speciální nabídku, takzvanou Summer Collection, kdy si můžete koupit tričko, kraťasy a kšiltovku. Tričko za 55, kraťasy za 60 a prďáckou kšiltovku s kšiltem vytvarovaného do oblouku, tedy takzvaně nanehet, tak za $30. Za 145 šušňů si můžete pořídit letní kolekci par excellence. I could stay awake just to hear.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: 2,5 minuty před 12. hodinou připraven by měl být už Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne a já na bluesovou 12. Zatímco Pepa přijde sám se zprávami, já tady budu s Johnny Winterem. Mám připravené taky třeba Led Zeppelin nebo Toma Pettyho.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Doprava trošku zhoustla na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směrem na Prahu. Od 46. kilometru se popojíždí, sečou tam trávu a upravují stromy a keře zdržení přes 10 minut. Silný provoz je také na D2 před Brnem na příjezdu od Hustopečí. Od 5. kilometru se poskakuje. D10 ještě jednou na 8. kilometru ve směru na Turnov. V levém jízdním pruhu trefilo osobní auto dopravní značku, policisté na místě. Na Pražském okruhu stále platí od letiště kolem D5 a dál mezi 29. a 17. kilometrem je kolona zdržení přes 10 minut pro osobáky. V Liberci v Kunratické ulici se řeší havárka dvou osobáků, v Písku v Kolárce srazilo osobní auto chodce, tady zasahuje rychlá. Pozor v Plzni na Studentské nahoře před kruháčem u Globusu se řeší bouračka dvou osobáků a v Domažlicích v ulici Monsignora Bohumila Staška se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Maximální teploty dosáhnou 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zítra se vyjasní a až o 6 stupňů ochladí. Pršet by mělo místy jen dopoledne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Karviné Samuel Šigudu dostal za účast v sázkařské a korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. Alba z Olomouce a Láta z Baníku si nezahrají 3, respektive 2 měsíce. Lara Gutová Behramová skončila v 35 letech kariéru. Má 2 tituly z mistrovství světa, olympijské zlato nebo 2 křišťálové globy za světový pohár. Policisté našli na jezeře Most tělo 28-letého muže, který se pohřešoval od úterní bouřky při jízdě na paddleboardu. Druhého muže dál hledají. Nově si můžeme vyzvednout léky na český elektronický recept i ve vybraných lékárnách v Rakousku. Český e-recept tak nově platí v 10 evropských zemích. Soudr habilitoval nedávno zesnulého výtvarníka Milana Knížáka. Bylo to kvůli vazebnímu stíhání v letech 1974 a 75. Praha chce zadat podrobnější studii proveditelnosti možné okružní linky metra označované jako E nebo O v září. Měla by propojit okrajové části metropole bez nutnosti přestupu v centru. Praha zažila nejteplejší ráno v republice. V metropole naměřili 25,2 stupně. Zítřejší ranní teploty by měly šplhat k 17 stupňům. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Jen v programu Rádia Beat ve čtvrt na jedno odpoledne, co se týče léta jako živého, dneska jsem nedal ještě žádnou nápovědu, žádnou indici na to, jaký koncert nás čeká zítra, tedy mezi 9. a 10. Jako každý všední den o prázdninách tady na Beatu hrajeme koncert. V tomto týdnu to byly Judas, Dire Straits, Katapult, Alice Cooper to byl dneska a zítra tu pětici doplníme dalším velmi slavným živákem od velmi slavné kapely. Mohu napovědět jenom to, že bychom si ten živák mohli zítra do éteru pěkně hvízdnout. To jsou Flamengo, ti zítra hrát nebudou, třeba někdy jindy ano. Vladimír Mišík s Flamengem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byla Metallica na Beatu, za 4 minuty už bude 12:30 odpoledne, nás za chvilku čekají Beatles, taky Uriah Heep, anebo Thunderstruck od AC/DC. Teď ale do studia přišel Pepa Lábus, má připravený Beatoskop, jeho vytáhlá, vyzáblá postava už tady stojí naproti mě, je to postava něco mezi Old Shurhandem, Old Shatterhandem a Pinokiem.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus, mezinárodní tým, který už víc než 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, přišel o možnost využít speciální letoun na Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Trumpa ve financování vědy. Vysoké učení technické v Brně ale získalo podporu z českých zdrojů. Tým tedy nevynechá ani letošní zatmění. Zakladatel týmu Miloslav Druckmiller nám řekne víc.
3: Zásadní rozdíl ve financování, protože jak si Trump, který přišel k moci ve Spojených státech, totálně, jak si bych řekl, rozboural financování americké vědy, takže Havajská univerzita, která to vlastně celé financovala v minulosti, my jsme byli jaksi ti, kteří to většinou dělali, my jsme tam pracovali, tak říkajíc, s nadšením, jo? Tak v podstatě nemá peníze, takže situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který je jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
2: Úplné zatmění slunce nastane 12. srpna, a to v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu a 3 ve Španělsku.
1: Beatoskop.
2: Umělá inteligence se z obrazovek počítačů a telefonů asi brzy přesune přímo do domácností. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg připravuje svůj první produkt ze světa spotřební elektroniky. Má jim být přenosný chytrý reproduktor bez displeje, který firma označuje za nový typ domácího počítače pro éru AI. Zařízení je zatím ve vývoji. Podle zdrojů Bloombergu nemá fungovat jen jako běžný hlasový asistent. OpenAI z něj prý chce vytvořit společníka, který bude s uživatelem komunikovat přirozeněji a stane se součástí každodenního života v domácnosti. Pomáhat má s ovládáním chytré domácnosti, přehráváním hudby a dalšího obsahu, odpovídáním na otázky i reakcemi na zprávy. Samozřejmostí má být také přístup k široké nabídce funkcí ChatGPT. Beatoskop končí, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
1: Radio Beat.

To jsou zapomenutý hříchy od kapely Škvor, křídla roztáhnou, 5 minut a kousek ještě k tomu před 12:45 odpoledne. Dneska večer je depozitář, jenom abyste na to nezapomněli, Radek Diesler tady bude řádit od 19 hodin celým názvem Depozitář pop muzea, tedy rocková archeologie v přímém přenosu s Radkem Dieslerem. Určitě poslouchejte, večer potom tady bude u Depráku řádit Otaseman, na to se těšíme. No a co se týče muziky, která nás čeká teď do té 13. hodiny, bude to Rod Stewart, taky Queensryche, ZZ Top a Uriah Heep.

Depozitář Pop Muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop Muzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Já jsem myslím docela znešený konec hodiny mezi 12. a 13. se skupinou ZZ Top. Na 13. přijde opět Pepa Lábus, abyste toho neměli dost. Připravil zprávy a přečte vám je. Po zprávách potom Status Quo, taky Boston, Black Sabbath anebo Eagles. Teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 od Břeclavi směrem na Hustopeče nepojedete, dálnice stojí, to zdržení hned za Břeclaví je někde kolem půl hodiny minimálně, tak s tím počítejte. Na 35 na Vsetínsku u Valašského Meziříčí je to vlastně výjezd z Valmezu směrem na Zubří, leží tam nějaká velká polystyrenová deska na vozovce. V České Lípě ulice u Ploučnice, pozor, je rozlitá nějaká látka po havárce motorkáře, na místě zasahují hasiči, záchranka i policisté. Pozor také na Vyškovsku, Slavkov u Brna, Špitalská ulice, je tam převrácený vozík s dřevem, na místě jsou policisté a je tam dlouhá kolona. A pozor také v Tachově, na Třídě míru je olej na vozovce, i tady zasahují hasiči. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Maximální teploty dosáhnou 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zítra se vyjasní a až o 6 stupňů ochladí. Pršet by mělo místy jen dopoledne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Bourání vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít odpoledne. Dnes dopoledne si zničený objekt od jeho majitele převzala demoliční firma. Využije k tomu hlavně demoliční bagr, který bude z části zřícenou budovu číslo 34 z 11 nad zemními podlažími od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu nikdo nebyl. Na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci teď zajišťují oblast a vyrozumívají majitele vozidel zaparkovaných v přilehlé ulici. V Letovicích u Baltského moře se šíří bakterie z rodu Vibrio přezdívaná masožravá. Může vyvolat velmi agresivní infekce měkkých tkání s rychlým rozvojem nekrózy. Její výskyt podporuje horké počasí a vyšší teplota i na chladného moře. Úřady uvedly, že se od začátku roku bakterií nakazilo už 17 lidí a dva zemřeli. To byly zprávy. Po nich si poslechněte status quo na Rádiu B.
0: Classic.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Sice je vyděšená, ale stále je to malá nevěrná holka, kapela Harley na beatu, 3,5 minuty před 1:30 odpoledne. Kdo byste chtěli vyrazit na Harley, máte šanci teď v pátek 7. ve Strakonicích v letním kině, kde společně s Debustrelem koncertují v sobotu 8., tedy tuhle sobotu, mají Harley dvoják. Za prvé hrajou v Roštíně na Kamínka Kempu od 3 hodin odpoledne a pak přejíždějí na Hrady. Jejich vystoupení na Hradu Veveří začíná v 19:30. Příští týden v pátek 14. vyráží Harley do Domažlic na Chotrockfest a v sobotu příští týden 15. pokračují Hrady. Tentokrát Harley vystoupí v rámci tedy festivalu Hrady.cz v Hradci nad Moravicí. Můžete si to najít i třeba u nich na webu. Já tady mám připravenou muziku od Olympiku, Davida Bowieho a Rolling Stones.

Ve jménu kariéry nosil boty špičkou dozadu, já Olympik na beatu, 6 minut zbývá do 3/4 na 2 odpoledne, nápověda a indicie, co se týče zítřejšího léta jako živého, tedy živáku. Dneska to byl Alice Cooper, byl to koncert z Mexika, my se zítra přesuneme zpátky do Evropy, budeme hrát koncert, který je z Bernu, z hlavního města Švýcarska, poměrně starší záležitost z roku 1978 a možná někomu napoví, že začátek toho koncertu je dost jakoby šmrncnutý městem Montreux, ale ten koncert z Montreux není. Možná, že jsem teď někomu napověděl, možná, že někdo si ťuká na čelo, co jsem za pitomce, že s touhle nápovědou se nedá pracovat, ale přece jenom trošku ano. A když už tedy mluvíme o Montreux, tak tenhle pán, který teď bude zpívat, to v Montreux...

0: Do programu Rádia Beat do té 14. hodiny se nám ještě vešel Iggy Pop, za chvilku se nám sem vejde Pepa Lábus a taky Standa Rubáš. Zatímco Standa bude mít první tuplák dost fousama zahalený, Pepa Lábus se svojí bratkou a střihem knírku vousáčům samozřejmě nemůže konkurovat. Ale zase má přednes sobě vlastní, zprávy s ním za chviličku uslyšíte. Teď dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 116. kilometru od Brna směrem na Prahu je levý pruh neprůjezdný, srazila se tam dvě osobní auta a na místě zasahuje rychlá hasiči i policisté. Na dálnici D1 v opačném směru z Prahy na Brno u Ostrovačic na 179. kilometru se brzdí do kolony, vepředu na 190. je omezení a zdržení kolem 10 minut. Pozor na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí v Harcovské ulici, vyšetřuje se tam dopravní nehoda osobních vozů a pak dvě Prahy, Praha Vrchlického, bouračka dvou osobáků a v Praze v centru v Rumunské ulici srazilo osobní auto cyklistu, i tady zasahuje rychlá. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Maximální teploty dosáhnou 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zítra se vyjasní a až o 6 stupňů ochladí. Pršet by mělo jen místy dopoledne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než o rok dřív. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. Cena nafty dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 670 haléřů na průměrných 44,66 za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 42,18. Natural 95 je nejlevnější v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji, zatímco nafta v Praze. Vrchní státní zastupitelství v Praze obžalovalo 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Budovka. Zároveň navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma firmami. Německý soud dnes poslal na doživotí za mříže 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově umyslně najel do odborářské demonstrace. V důsledku toho zemřela dvouletá holčička a její matka. Desítky lidí utrpěly zranění. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: ZZ Top, jak už to kolega Vejvodák propálil před malou chvilkou, jejich tuplák je ten první v dnešním odpoledním vysílání tady na beatu. Flying High i Lex máme za sebou, no a Vejvodu máme taky za sebou, ten už odtud sypal, protože mu za pět minut jde, co? Že jo. Standardu až přeje příjemné odpoledne býťáci i stupláky, které tady pro vás máme připravené a mám tady spoustu muziky nachystanou těch, který hrajeme po dvou kusech vždycky takhle v odpoledním vysílání. Čím můžeme pokračovat a to můžu slibovat, je muzika o chlup taková klidnější, než jsou ti ZZ Top, protože na řadě je George Harrison. Dáme My Sweet Lord a taky The Answers at the End.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

0: Traktor na Rádiu B, Tejhleto kruhy a jejich horizont, tahleta dvojice, tenhle tuplák muziky české, tuzemské v tuplácích dohrál ve 14 hodin na 34 minut. Zpátky k muzice, pojďme se podívat na další tuplák, pojďme si dát Jethro Tull. Ty totiž tady na mě tak smutně koukali z beatového archivu. Já bych nabídnul s dovolením Living in the Past, to je píseň, kterou bych označil za píseň známou a slavnou od téhleté kapely. No a teď vyřknu, která je ta neznámá a všichni fandové Jethro Tull napřáhnou s mokrým hadrem, že mě tě vemou zprava doleva, protože jak si můžu dovolit říct, že tohle je neznámá věc. Takhle v porovnání to snad se ještě jako shodneme. Dáme Living in the Past a dáme Raising Steam. Tady je tuplák Jethro Tull.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

Depozitář Pop Muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop Muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: No jo, u nás se zpívalo už stoupá dým a v Jetroutal to byla pára Racing s tým, ta je právě teď za námi. 14.42, přesný čas, koukám na hodiny, hele, pojďme si slíbit ještě jeden tuplák, to by nám tak mělo vít, že bychom tak jako plus minus na čas mohli vmáčknout dvě písně kapely Scorpions. Nejdřív dáme takovou nějakou něžnou polohu, a sice třeba Still Loving You, a potom bychom mohli dát něco takového skočnějšího, aby si člověk takhle při čtvrtku mohl hodit bůčkem, co říkáte. Tak třeba Big City Night.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Scorpions dohráli, budou zprávy, chystá se sem ten, co se jmenuje jako legendární podpalovač, a my si mezi tím, než sem dojde, řekneme, jak to vypadá na silnicích. Brno, sportovní ulice, nehoda osobního s dodávkou, na místě jsou policisté, probíhá vyšetřování a také tím pádem probíhá nějaké překážení. Počítejte s tím, D6, 134. kilometr z Chebu na Vary, tam porouchaná dodávka, odstavená bokem, s pohybem samozřejmě okolo, odtahem a opravou, takže i tady buďte velmi opatrní. Dálnice brněnská, tedy D1 na 83. kilometru na Prahu, tady je vlastně velmi podobná situace, taky nám tady něco překáží a bude se to odtahovat pryč z dálnice a vy byste s tím měli počítat. Ťukanec, dvou osobních aut je hlášen teď čerstvě třeba z Ostravy, Stavičské ulice, tam probíhá vyšetřování. No a tohle bohužel vypadá na vážnější dopravní nehodu, je to silnice 265 u Krásné Lípy na Děčínsku. Tady došlo ke kolizi autobusu s osobním autem. Komunikace je kompletně uzavřená, na místě jsou všechny složky IZS, počítejte s tím, majte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beep. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se na východě Moravy a Slezska očekává ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může z bonusy vyšplhat až na 14 milionů liber, tedy 395 milionů korun. Součástí dohody je opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu. Přípravné třídy pomáhají dětem s přechodem ze školky do základní školy. Od roku 2029 měly kvůli zpřísnění odkladů zaniknout. Minister školství Plaga chce ale rozhodnutí zrušit a přípravky zachovat. Ředitelé škol i odborníci to vítají, jen jim vadí zatím nejasná koncepce. Premiér Babiš chce změnit využití Hrzánského paláce na Hradčanech, budovu, kterou po sněmovních volbách tradičně využívají kandidáti na premiéra k jednáním o sestavení nové vlády, by podle něj mohlo v budoucnu využívat například muzeum. Kvůli tomu uvažuje o jejím převodu pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, uvedl to na Facebooku. Ukrajinské letadlo Antonov, u kterého zaměstnanci letiště Lipsko-Hale našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. Dnes o tom informovala německá média. Podle nich byla munice krátce předtím převezena do Německa z Francie a zřejmě ji čekal další transport. Německá policie po objektu dál pátrá. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Nirvánu na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Až budete v sobotu v Pardubicích, tak vám garantuju, že kdybyste si nohy ulítali, nemáte šanci stihnout to všechno, co se tam chystá. Myslím teď konkrétně na dostihovém závodišti, protože po roce je opět v plánu tradiční pardubický Friends Fest. Já tam jezdím dlouhá léta a z vlastní zkušenosti říkám, že ten program je tam tak nařachaný, že to fakt jako nejde stihnout. Až večer, to se všichni sejdou, až se nazvučí pódium a užijou si ty koncerty. Vždycky je to tak, že je tam jakože hlavní koncert, uzavírací koncert, po kterém přichází ohňostroj a tím celá tahle ta taškařice pardubická je ukončená a začne se chystat další ročník. Tak co je důležité si říct, že to bude teď v sobotu 8.8., že to bude na stále stejném místě v Pardubicích na dostihovém závodišti, že tam bude spousta amerických aut, amerických motorek, budou tam koně, bude tam vojenská technika, show strongmanů, budou tam kaskadéři, bude tam dětský program, bude tam třeba pohled na Divoký západ do indiánských vesnic, bude tam kovbojská show, bude tam toho prostě hromada. Moje otázka zní, kdo bude mít na hrbu ten závěrečný koncert, kdo bude ta poslední velká kapela, vždycky je to na střídečku, jednou je to zahraničí, jednou je to tuzemská, nebo řekněme, že tuzemská kapela, tak letos jsme v tom tuzemském ročníku a když mi napíšete správný název té kapely, která uzavírá letošní pardubický Friends Fest, hrozí vám reálně, že se vám ozvu zpátky a pošlu vám dva lupeny do Pardubic na výstaviště nebo závodiště tedy. To si myslím, že je férová nabídka, že jo, býťáci. Tak jenom, aby jsme měli ty informace úplné, kdo byste v sobotu chtěli zadarmo vyrazit na Friends Fest, pište SMSky na 720 001 222.

0: No jo, je za potlesku Motorhead a The Chase is Better Than a Catch. Já jsem zároveň mezi tím vybíral, nebylo to těžký, když jsem říkal, že Friends Fest je 8.8. sáh jsem tedy po té SM8. Úspěšné a správně přijaté SMS-ce, která přišla sem k nám do beatu na téma naší rychlé soutěže, kdože bude uzavírat letošní Friends Fest v Pardubicích.
1: Ano.
0: Tady Standa z beatu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Markéto, tak prosím tě, ty jsi pardubická?
1: No jo.
0: Tak ty máš kousek tam někam, viď? Na závodiště.
1: Na závodiště.
0: Chodíš pravidelně na Friends Fest?
1: Jednou jsme byli.
0: Jednou jste byli a teď budete znovu.
1: Aha.
0: Dobře, tak já ti dám na cestu lísky na tu blatanku. Co ty na to?
1: No super.
0: Tak, to
1: a byla... ještě Koller samozřejmě.
0: No jasně, to byla ta správná odpověď, byla tu blatanka, ale není sama, je tam David Koller, pro ty, aha, kteří to mají rádi. A já vlastně nevím, jestli vám říká rapový nebo country, on se v tom taky málo kdo vyzná, tak bude Marpo. A k tomu všemu to všechno, co jsem říkal, bojová technika, military camp, divoký západ, dřevorubci, kaskadéři, auta, country dancing koukám, i moda tam bude, hele, teď koukám tady do programu, i na modu jde. Takže super. Opravdu všestranná záležitost, která tobě vynesla dvě vstupenky, tak až tam paješ kolem Jeepu, tak se zastav, to tam zase budu vystavený já s tou mojí partou šílenců a můžeme pokecat. Jo?
1: Dobře.
0: Vydrž mi na drátě, prosím.
1: Ano, díky.
0: Dva lísky na Friends Fest na tuto sobotu do Pardubic na závodiště rozdány a ještě nepočítaně jich tady zbývá, buďte napřímo.
2: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 30 cvičiek na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 20. Smlouva s firmou. Mezi roky 1997 a 1998. Čte Zemánek.
2: Náš nový manažer Dan Petřík se hned usil do práce a tak se o dost zvýšila četnost našich koncertů. Využíval svých známostí mezi promotéry, takže jsme jezdili po republice a hráli, kde se dalo. Na punkových miniakcích, skateových závodech, v prapodivných klubech, na malých festivalech nebo jako předkapela s někým známějším. Dan kromě jinýho v roce 1997 zařídil, že jsme v Praze v klubu Belmondo předskakovali Sick of It All, legendární americký hardkorový kapele. Poprvé jsme stáli na pódiu před opravdu velkým, i když dost ortodoxním publikem. Celý tohle období bylo pořád dost punku, kdy jsme zažívali spoustu srandy a dobrodružství. Jezdili jsme za cesták ve starý dodávce, na pódiu pili z flašek tvrdý alkohol a pak tam dělali nesmysly. Když jsme někam přijeli hrát, byli jsme vizáží i hudbou trochu jiný než ostatní. Mezi džískama a křivákama takový prapodivný tým z Prahy. Vesměs všude nás měli dost na salámu. Na jednom festivalu někde v horách, který pořádala taková banda přerostlých dřevorubců, jsme po koncertě šli za tím největším a nejhlavnějším prostýbenou 1000 korun na naftu a on řekl:
3: tak hele, dám vám dvě možnosti, jo. Buď odjedete bez peněz v klidu, nebo odjedete bez peněz a ještě dostanete do držky.
2: V tomhle roce jsme taky natočili v kompletní sestavě v profesionálním studiu naše první věci. Neměli jsme ještě materiál na celou desku, ale zároveň přišla šance mít hudbu na CD kompilaci, kterou vydávala jedna internetová firma. Celý se to motalo kolem snowboardingu, což zapadalo do sebe, protože jsme na prkně jezdili a vlastně všechny z toho tvrdého jádra znali. A tak jsme natočili v jednom studiu písničku Banány a snívec hory. Ta nám přišla taková tematická, neboť její text vzniknul v Krkonoších ve frontě na vleku.

Banány a hory byly v dost pestrý směsici písniček od jiných kapel. Tý kompilace vyšlo asi 20 tisíc. Část jako příloha časopisu Word a zbytek se rozdával na závodech a podobně. Celý nás to posunulo o dost dál. Pořadatelé koncertů si na základě poslechu alespoň dvou songů mohli představit, koho si k sobě zvou. A taky se to dalo pustit zajímavým lidem. Tam Petřík měl totiž vizi a tou bylo vydat desku u velký firmy. Velkých hudebních vydavatelství bylo v té době v republice 5 a v podstatě rozhodovali o osudech mnoha umělců a zásadně ovlivňovali hudební trh. I když to není tak dávno, tak pořád bylo minulý století a tenkrát panovala v našem odvětví úplně jiná situace. Oproti dnešku byl internet v plenkách a lidi vlastně teprve začínali používat hromadně mobilní telefony a tak stál hudební biznis na prodeji CDček a dokonce ještě kazet. Nešlo udělat to, že by si desku někdo natočil, vypustil a zpromoval sám, jak je to teď díky internetu a digitálním technologiím běžný. Tenkrát si ty firmy pečlivě vybírali, do koho investujou a v podstatě nikdo nikomu nevydal desku jen tak ze známosti. Když se někoho vybrali, zaplatili mu studio, fotografa, natočení klipů, protlačili ho do všech možných médií, prostě kromě zařizování koncertů se o něj kompletně postarali. Logicky měli pak z prodeje desek podstatný díl. A samozřejmě sledovali trendy v zahraničí a snažili se o český kopie všeho možného. No a zrovna někdy v té době se z naší oblíbený a do té doby normální, nemainstreamový skateový kapely Offspring stali díky klipu Pretty Fly for a White Guy světový megahvězdy. I u nás v republice to zafungovalo. Ten klip vyhrál několikrát hitparádu v ESU a firmy začaly čmuchat, jestli by se něco podobného nenašlo někde doma pod dřípem. Na hudebním vydavatelství Sony Music si poslechli Banány a hory, zjistili, že jsme známí ze skateové scény, pak se šli podívat na koncert, tam viděli, že sice nejsme úplně Offspring, tak chvilku přemýšleli, nicméně nakonec nám nabídli smlouvu na 5 desek. Teď už to mělo být na vážno. Stálo před náma rozhodnutí, kdy jsme v podstatě řešili jenom to, zda v případě podpisu smlouvy z naší kapely náhodou nikdo nebude chtít dělat cvičený opice. Nepřáli jsme si, aby nás někdo tlačil do nějakých moderních sladkých cajdáků a snažil se z nás udělat něco, co nejsme, protože taková pověst tenkrát kolovala o hudebních vydavatelstvích mezi muzikanty. Z molochu, kde pracují stovky lidí a dělá se tam ostrý biznis, šel prostě trochu strach. Ale byli jsme ujištěni, že se tak nestane. Smlouvu jsme podepsali a fakt. Nikdy nám nikdo do hudby nekecal. A i když jsme se jim ve finále moc nevyplatili, tak s lidma ze Sony jsme měli vždycky velmi dobrý a férový vztahy. Ale to předbíháme. Prvním bodem ve smlouvě s vydavatelstvím bylo samozřejmě vydat desku.

Až do úplného došeptání dohrávají tady Vohnout na beatu. Dohrávají a taky dopovídávají, protože to byla zase kus jejich historie, sepsaná a hlavně natočená a namluvená v rámci 30 svíček na jejich dortu. Pravidelně se vracíme k tomuhletomu tématu. Další díl nás čeká už velmi brzy. Zároveň nás taky velmi brzy čekají další vstupenky na Friends Fest. Už před chvilkou jsme odtajnili tohleto povídání a hlavně tohleto téma s tím, že už jsme prozradili, že tím, kdo uzavírá před ohňostrojem celý sobotní večer v Pardubicích, je Tublatanka. No ale ono je toho víc, co tam můžete vidět, co můžeme probrat a hlavně je tady víc lístků, které můžeme rozdat. Tak pokud byste chtěli vyrazit v Pardubicích na Friends Fest, buďte naladěni, já vám za chvíli řeknu, jak na to.

0: Sam, What Love Can Be, to je ta, která dohrála. Za 5 minut budou 4 hodiny odpolední. Pepe Klábusovej už se mi tady hlásí, že je připraven na to, až ho pustím do své světničky, že přednese něco málo deprese zabalené do zpráv. To si dáme za malou chvilku. Slíbím vám Parply, Vítkáče a Cream, co se týká muziky. Na ty lupeny musí zákonitě dojít taky v příští hodině. Teď ale pojďme k dopravě.
1: Vítáci na 4 kolech.
0: Co hlásíte nově? Nově třeba silnice 55 u Babic v okrese Uherské Hradiště, tam je nehoda 2 osobních aut. Je snad prý bez zranění, ale přesto je na místě hlídka policie, bude se to vyšetřovat a sepisovat. To je jedno místo. Další je potom D1 na 191 km ve směru na Prahu. Tady došlo ke kolizi osobního s motocyklem, tohle vypadá na vážnou dopravní nehodu. V pravém jízdním pruhu na místě jsou všechny složky IZS. Klimkovice, ulice Československé armády, počítejte tam nehodou 2 osobních aut, také se nám přicpává ulice Na Florenci, je tam nehoda 2 osobních aut a probíhající vyšetřování, to je další jedno takové místo, kde člověk by možná raději nemusel být, pokud máte možnost jít tu jinudy, tak bych to doporučil. Jedete-li po D1 na Brno od Rosic, počítejte, že jedete pomaleji, není to žádný stojící špunt, ale zpomalení provozu jistě, stejně tak platí tradiční D5 od Rudné do Prahy k Ořechu a po okruhu, tam je velmi silný provoz. Velmi silný provoz je na jižní spojce ve směru na Barandovský most a na Dobřížskou potom dál a vlastně i v opačném směru z Dobřížské jako směrem na Barandák, protože je tady série dopravních nehod, zatím se to moc nehýbe. S tím počítejte, taky počítejte s tím, že na D8 se to plní od Klíčan, Panenských Břežan směrem na Prahu přes Zdiby, protože než se dostanete ku Praze a ke sjezdu na Letňany, tak se vyhýbáte nejenom dopravnímu omezení v rámci stavby, ale taky 2 ťukancům a ty to tam zpomalují. Všem šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se na východě Moravy a Slezska očekává ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finishmanka Linda Bodková. V úvodní den šampionátu v americkém Eugene Češi, kteří měli v sestavě ještě Lukáše Mareše, Sofii Pišnotovou a Jakuba Marka, nestačila jen na suverénní domácí Spojené státy. Ministerstvo zahraničních věcí mění síť zastupitelských úřadů. K 30. září uzavře konzulát v Hongkongu. Od října pak otevírá nový generální konzulát v Miami na Floridě, kde má své sídlo Donald Trump. V budoucnu k němu přibude i pracoviště v texaském Austinu. Cestující stihl dopoledne pomocí nouzového tlačítka v pražském metru zastavit soupravu ve stanici Strašnická. Do kolejiště totiž spadla přibližně 70-letá žena. Díky pohotovému zásahu cestujících se jí nic nestalo. Tí pak z kolejiště pomohli. Žena byla předána do péče záchranné služby. Podrobnosti události vyšetřují policisté. Invaze migrantů do Ceuty, španělské enklávy na severu Afriky, by se mohla během několika dnů opakovat. Varuje tak rakouská ministryně pro Evropu a integraci Bauerová. Opírá se o zprávy tajných služeb, které zachytily další rozsáhlou komunikaci na WhatsAppu a Facebooku. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

je ta dáma plná intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu. Mění tajem

Kdo je ta dáma? Je velice bystrá. Co prý má slovo, taky umí

Paříže koži, hedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu. Neboť zná pramen, zná ty tu ženu.

která už hněte, zase čerstvé těsto. Aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal

dohraje, řachnem ohňostroj a další Friends Fest bude za námi a další se předpokládám začne plánovat na příští rok. Pokud byste chtěli vyrazit na Friends Fest a získat ode mě vstupenky úplně zdarma, tak soutěžní otázka bude velmi prostá, protože už jsem to asi 17krát řekl, kde konkrétně se koná letošní Friends Fest a vlastně i ten loňský a předloňský a všechny Friends Festy v řadě, protože ty neputují, ty už dávno jsou zaparkovány na jednom konkrétním místě v Pardubicích, takže Pardubice nejsou odpověď. Chci ještě blíže zúžit pardubickou mapu na to jedno místo, kde se potkají fandové muziky, aut, motorek, vojenské techniky, westernu, koní, já nevím čeho všeho. A tentokrát vás poprosím, Víťáci, pište mi tu odpověď přes bítovou aplikaci a buďte si předtím jistí, že jste si tam vyplnili, co by kontakt svoji mailovou adresu, abych vás mohl zpětně kontaktovat, kdyby to náhodou na vás padlo. Třikrát odpočítám 8. zprávu z aplikace Rádia Beat, no a na ty 3 odpovím rovnou tak, že jim pošlu 2 lupeny na sobotu do Pardubic. Jednoduchý jako facka, pojďme na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Maminčiny pomocníčci, tedy Rolling Stones tady na beatu, ti právě teď dohráli za 4 minuty, ani ne, tady bude 4:30, to už vám můžu slibovat, že si dáme Queen, Dona McLeana a Vysací zámek. Zároveň vám ale už můžu slibovat a taky chci, že se brzy uvidíme tak nějak z voka do voka, když to nahoru teda nevyjde na tom pardubickém Friends Festu, tak to vyjde na turnovské beatové pumpě, která je před námi a bude se konat 19. srpna. Bude to tradičně od 11 do 17 hodin a bude to vlastně tradičně i na stejném místě Měšťanský pivovar Turnov na Lukách 669, tam se každoročně potkáváme. Místa je tam dost na parkování, na dětské ptákoviny i na ty dospělácké ptákoviny. Sebou samozřejmě vezeme mobilní studio, bereme nějaké ty dárky, šablony, barvy na stříkání lok a všechno to, co k beatové pumpě patří. I Loša už se hlásil, že přijde. Tak kdyby nepřišel, začínal bych se o něj bát, že mu něco je. Tak i toho tam můžete vidět jako takovou atrakci. Napište si to tedy do notýsku a kdybyste hledali mapu, tak je třeba na webu Rádia Beat.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat. Black in Black. Najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Rádio Beat.

Debitovalo na spívanom v nemčine, menovalo by se to Femceš a vůbec by to nefungovalo, tato píseň. Vysáči jsou za námi se svou slavnou padesátkou. My jsme říkali, že dneska svátek slaví Oldřiška, ale dlužím vám samozřejmě i další záminky, ne každý se jmenuje Oldřiška, aby mohl slavit takhle při čtvrtku, a kdo by si chtěl udělat dneska nějakou záminku. Má to, myslím, že poměrně snadný. Pojďme to shrnout do jednoho, protože bychom klidně mohli říct, že svátek dneska slaví pivo. Ne teda úplně každý, jo, třeba India Pale Ale je tak jako v popředí, ale i různé další druhy piva najdete v různých takových těch seznamech mezinárodních dní, takže to skrývám pod jeden takový souhrný název. Víc už k tomu vlastně není potřeba dodávat, protože teď už záminku mají úplně všichni, ale třeba taky dneska mají svátek všichni šnorchlovací potápěči, nebo všichni, kteří mají žvejkačku v puse a dbají o svůj svěží dech, tak to se váže, Bůh ví proč, k 6. srpnu. A taky pozor, je mezinárodní den vypouštění balónů nahoru na nebe. Chce to takový ty klasický barevný gumový, nafouknout to heliem, pustit to do vzduchu a doufat, že vás nevidí nějaký pilot, protože ten by vás asi nakop. Ale v každém případě, abych dodal tu informaci celou, taky tohleto jsem našel dneska, když jsem hledal, co se dá slavit 6. srpna. Tak už si s tím naložte, jak uznáte za vhodné.

Depozitář Pop Muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop Muzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

dostávali Golden Earring na rádiu Beat. Já přemýšlím, že ještě jednu krátkou bychom tam vmáčknout mohli, ale než ji pustím, tak pojďme říct, že za malou chvilku se podíváme společně na odpolední dopravní špicu, tak pokud k tomu máte nějaké postřehy, budu moc rád, když se ozvete. Pomůžete mě s tím, protože já tady dohlédnu 3 metry před sebe do rohu, zatímco vy víte přesně, co se na těch silnicích děje. Číslo je 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, býťáci, co mi hlásíte? Hlásíte mi třeba Strahovský tunel, v něm v levém jízdním pruhu odstavené osobní auto pro poruchu a bavíme se o směru jakože od Mrázovky na druhou stranu ke Klášteru, k Dejvicím. Tady počítejte, že to přicpává nejenom tady ten Strahovský tunel samotný, ale odráží se to i v tom okolí, to znamená třeba Vrchlického ulice směrem dolů k vodě, to je jedna velká hitparáda, Radlická samozřejmě taky. Centrum Prahy, no to je plný, to nikoho nepřekvapí. Plní se ale i třeba Bubenický tunel směrem jako na Povltavskou, tam je docela husto. Postáváme od Zdib na Prahu na D8 k Letňanům, taky od Černého mostu vrchem přes Byly na Letňany. Čerstvá dopravní nehoda je na Pražském okruhu ve směru Brněnská a Plzeňská, je to na úrovni před Zbraslaví, takže za Vestcem. Od Vestce proto už stojí velmi hustý špunt aut a pokud se to rychle neodklidí, tak to asi bude narůstat. Co mi hlásí teda Spořilovská v Praze, kde se vyšetřuje osobní s nákladním v sobě, D1 nejprve na 146. ve směru z Prahy na Brno, osobní auto, je tam nějaké havarované v připojovacím jízdním pruhu a potom ještě jednou D1, levokus dál, to je 277. kilometr z Brna na Ostravu nahoru, tady byste měli počítat s odstavenou dodávkou, jděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Bip. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se na východě Moravy a Slezska očekává ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Byť volejbalista Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou byli dva body od vítězství nad Nory Andersen Molem a Christianem Sörmem, na Pro Tour Elite v Hamburgu jim podlehli ve třetím setu 14-16. Druhý zápas skupiny C odehrají Češi dnes ve 20:30. Po víc než měsíci od ničivého požáru začne těžká technika odstraňovat ohořelé části 34. budovy ve zlínském baťovském areálu. Jednu z jeho dominant budou likvidovat velké hydraulické nůžky. Dnes ráno si objekt převzala demoliční firma. Torzo by mělo jít k zemi do 25 pracovních dní, pak budou následovat další práce s odvozem suti, ačkoliv společnost Cream chtěla začít budovu demolovat i hned, nakonec to odložila na zítřek, případně sobotu. ČNB ponechala úrokové sazby bez změny na 3,75%. Po červnovém zvýšení úroků tak tentokrát zvolila pauzu. Zatímco levnější potraviny drží inflaci pod cílem, ceny služeb dál rostou rychleji a centrální banka proto zůstává opatrná. V Itálii ode dneška platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Vedra suží hlavně centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se objeví bouřky. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu s ovocem a zeleninou a fragola dnes například teploty dosáhly rekordních 48 stupňů. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další rokovou kvalitu. Na rádiu Beat.

Jeden Michael Field na beatu dohrál právě teď Crime of Passion. S tohletou muzikou jsme se dostali přes 17. hodinu, teď přesně 14 minut po 17. Je připravena muzika další. Je to muzika česká, ačkoliv to možná tak úplně na první poslech znít nebude, protože je zpívaná v angličtině. Vlastně je to takové ohlédnutí za starými lety a ročníky k naší tenkrát ještě soutěže zvané Naděje beatu, kam se před nějakýma snad 25 lety hlásila mladá, začínající a neskušená skupina Voči. No vidíte, a nakonec kam to dotáhla The River Knows.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Zpátky k odpolední dopravě a zpátky na některá ta místa, která již zněla, a taky na některá nová. Nový může být D6 na 55 ve směru z Prahy na Vary. Tady počítejte za varovaným osobákem. To je jedno místo. Další takové je na příjezdu do Bystřice od Flítku. Tady došlo k vážné dopravní nehodě osobní auta s cyklistou. Na místě jsou proto všechny složky IZS. Jedete-li ve Varech, tak ulice Na Stezce, tam je nějaký havarovaný auták po kolizi se zvěří, příjezd do Plané od Tachova, tady máme havarovaný osobák zřejmě taky se zraněním, už jenom podle té hlášky, že na místě jsou všechny složky IZS, i v tomto případě to platí. Říkali jsme, že se celkem vydatně plní jižní spojka. No a to platí. Od Krče na Barandovský most tady pojedete jen velmi, velmi pomalu. Můžou za to dopravní nehody, které se tam staly, ale jakmile to překonáte, tak tenhle ten směr potom dál na Prahu 5 se uvolnil na té Dobříské, protože to, co tam stálo, už mezi tím odjelo. Postáváme od Rudné na Prahu na okruh na Ořech, to platí pořád, taky ze zhora od Zdib na Letňany pro ty, který se snaží směrem na Hloubětín nesjet do Prahy. Tam je docela dost hustý provoz. Před Brnem to vypadá dneska tak nějak klidněji, ale i tak počítejte, že pomalej to pojede od Rosic, nebude to úplně na 130, až někam k tomu spojení s dálnicí D2.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu B. Menšinové sporty na Rádiu B.
6: Skateboardista Max Habanec vytvořil světový rekord v nejdelším grindu na zábradlí. V Praze ujel po zábradlí 78 metrů a překonal dosavadní maximum o 16 metrů. Na rekordní pokus se připravoval 9 dní a absolvoval 548 míst. Sportovní leskyně Tereza Širůčková přelezla v Rakousku svou první cestu obtížnosti 9A. Výkonem v cestě Hades se zařadila mezi českou elitu. Stejnou obtížnost dosud překonala jen Gabriela Vrablíková. Moderní pětibojaři Matěj Lukeš a Jan Toman postoupili na mistrovství Evropy v Istanbulu z kvalifikace. O účast v sobotním finále budou bojovat během zítřka. Vojtěch Dáňa skončil. Dálkoví plavci Julie Pleskotová a Denis Borovka obsadili na mistrovství Evropy v Paříži na 5 kilometrů 16. místo. Alena Benešová skončila 22. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch pojede i lotyšskou Grand Prix. V seriálu mistrovství světa nastoupí už po 7. za sebou. Naposledy v Lodži obsadil životní 5. místo. Cyklistická Czech Tour získala pro start na letošním 18. ročníku 3. World Tourový tým. Největší domácí etapový závod pojede stáje Soudal Quickstep. V nominaci by neměl chybět hvězdný španělský veterán Landa. Poslouchali jste další magazín Rádia B.

pořád je dobrý, co si budeme vyprávět. Láďa Mišík CTC dohrává tady na beatu. Vy si připravte na beatovou pumpu, která se blíží. Na četné dotazy odpovídám, že i letos se sejdeme v Turnově. Leckdo se ptal, ale teď je to konečně oficiální. V Turnově 19. srpna od 11 do 17 hodin i s měšťanským pivem z měšťanského pivovaru Turnov. Takový je plán. Alko, nealko, limča bude, místa na parkování spousta. Tady máme velký prostor k tomu, abychom ho vyplnili nejenom tou nafukovací beatovou branou a mobilním studiem, ale spoustou dalších bejkáren, které se v Turnově každoročně konají a budou se tam konat i letos. Adresa je na Lukách 669, mapa je na www.radiobeat.cz a jsou tam i obrázky i nějaké povídání, tak se tam podívejte.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ty brďo, já jsem to zakřik. Další zpráva, která přišla z dopravy před malou chvilkou, říká: Praha Dobřížská, dodávka s osobním autem v levém jízdním pruhu, na místě policisté, probíhající vyšetřování. No a špuntiny de Praga se nám posouvají, takže ano, stojíte od Krče. Stojíte už v podstatě od Spořilova, když se to tak vezme. Po jižní spojce na Barandovský most, tam to na chvilku vypadá, ale na pár metrech, že se rozjedete, a od Zlíchova už stojíte zase dál až na Dobřížskou. Tady se nám to, jak se nám to uvolnilo, tak se nám to opět zacpalo. Počítejte s tím. V Praze v Panské ulici nehoda dodávky s osobním, v Praze na Kolbenově, která už sama o sobě je taková teďko dost přicpaná, tak stejná situace, dodávka s osobním autem, na místo míří hlídka policie. Dvě osobní auta na Klárově v sobě a v Bělohorské osobní auta s cyklistou. Pokud by to teď byly závody, tak Praha jednoznačně vyhraje. Počítejte s tím, že tyhle ty nehody přibyly, počítejte s tím, že tradiční špunty tam stále jsou od Zdib na Letňany, od Černého mostu přes Kbely nahoru, nebo od Rudné na Pražský okruh a Kořechu. Jedete-li z Prahy pryč na D1, tak tradiční kolona z kopce dolů a před Šmejkalkou od Velkých Popovic je tam i dneska, ne že by byla nehybná, ona se hejbe, ale zas úplně fofr to není, takže s tím býťáci počítejte také. A před Brnem stále platí zpomalení při příjezdu i průjezdu po D1 na Brno už někde od Rosic.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se na východě Moravy a Slezska očekává ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 28, na jeho Moravě místy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v České republice řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 tisíc a domácí zbrojovka 150 tisíc korun. Od samotního do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. Dnes o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic v tiskové zprávě. Dnes krátce po půl jedné odpoledne přijali policisté na lince 158 oznámení o osobě bez známek života, která ležela ve vodě u břehu jezera Benedikt u mostu. U břehu bylo objeveno tělo 40-letého muže. Příčinu úmrtí má určit pitva. V korytě řeky v německém Kolíně nad Rýnem objevili nevybuchlou bombu z druhé světové války. Bylo kvůli tomu nutné evakuovat několik stovek lidí, včetně obyvatel nedalekého domova důchodců a pracovníků televizních studií. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Pít.
0: Six o'clock rock na Rádiu Pít.

0: Rick Barden a společně s ním taky kapela Animal, samozřejmě San Francisco Nights. Předtím to byl Jimi Hendrix, to jsme odstartovali ten dnešní Six O'Clock Rock tady na beatu a ještě jednu vám dlužím. Dáme ji, bude taková bubenická, ale předtím rychlá odbočka, doplnění k dopravě.
1: Prosím tě, Strakonická směrem ven z Prahy, D4 u Jíloviště, stavaři tam začali upravovat most, z každé strany respektive zavřeli jeden pruh a směrem ven z Prahy je poměrně brutální kolona, stojí to už někde dole pod kopcem, pod cukrákem, jak je odbočka na Lipence a Zbraslav. Jo, čili pokud někdo tam tudy jede, není to bouračka, bude to v podstatě na pořád už teďka a je to tak 4 hodiny, bych řekl teďka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kinetoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Bítoskopu přeje Pepa Lábus, mezinárodní tým, který už víc než 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, přišel o možnost využít speciální letoun na Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Trumpa ve financování vědy. Vysoké učení technické v Brně ale získalo podporu z českých zdrojů. Tým tedy nevynechá ani letošní zatmění. Zakladatel týmu Miloslav Druckmiller nám řekne víc.
2: Zásadní rozdíl ve financování, protože jak si Trump, který přišel k moci ve Spojených státech totálně, jak si bych řekl, rozboural financování americké vědy, takže Havajská univerzita, která to vlastně celé financovala v minulosti, my jsme byli jaksi ti, kteří to většinou dělali, my jsme tam pracovali, tak říkajíc, s nadšením, jo? Tak v podstatě nemá peníze, takže situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který je jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
1: Úplné zatmění slunce nastane 12. srpna, a to v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu a 3 ve Španělsku.
0: Bítoskop.
1: Umělá inteligence se z obrazovek počítačů a telefonů asi brzy přesune přímo do domácností. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg připravuje svůj první produkt ze světa spotřební elektroniky. Má jim být přenosný chytrý reproduktor bez displeje, který firma označuje za nový typ domácího počítače pro éru AI. Zařízení je zatím ve vývoji. Podle zdrojů Bloombergu nemá fungovat jen jako běžný hlasový asistent. OpenAI z něj prý chce vytvořit společníka, který bude s uživatelem komunikovat přirozeněji a stane se součástí každodenního života v domácnosti. Pomáhat má s ovládáním chytré domácnosti, přehráváním hudby a dalšího obsahu, odpovídáním na otázky i reakcemi na zprávy. Samozřejmostí má být také přístup k široké nabídce funkcí ChatGPT. Bítoskop končí. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Jetrotal na rádiu B, Take a Break, to je ta muzika, která je právě teď za námi. Takhle v 18.40 dozněla, zahájil jsem úklid, to se klidně přiznám, protože už se chystá střídání jako každý den. I když dneska to vlastně bude tak trošku den speciální. Před námi je depozitář popmuzea, tedy parketa Radka Diestlera a jeho rokové archeologie. Ta je na řadě jako první, to nemusí být úplně překvapení, to se dá dopočítat. Víme, že ob týden se tady Radek s tou sbírkou nahrávek, který někdy můžou mít zvukovou kvalitu horší, ale sběratelskou o to vyšší, objevuje. Pak večer u repráku s naším odpočatým Otou Sémanem, nevím, jaké bude téma, ale mohlo by se to možná týkat třeba počasí, protože Oťas včera, když se zjevil, tak říkal, to je poprvé v životě, co se vracím od moře do místa, kde je větší vedro. Tak třeba tohle bude téma, uvidíme. Pak přijde taková ta možná trochu specialita, protože jenom první čtvrtek v měsíci, což právě vychází na dnešek, máme po večer u repráku připravený Bluescast, no a pak si dáme Michala Prokopa a dáme si jeho Ostraku, celou desku od začátku až do konce, tak jak jste si ji zvolili vy sami na beatovém webu v minulém týdnu.

Marko Jetala, solově už toho času Dead Got Sun je právě teď za námi a spolu s tím taky moje dnešní odpolední vysílání tady na Beatu. To, co nás čeká, jsem říkal, je to velmi bohatý a nabitý program, počínaje depozitáře Popuza, tak to už všechno za malou chvilku, býťáci, užijte si zbytek čtvrtka, no a já než půjdu, tak ještě přihodím jednu neúplně vtipnou zprávu z D6, která přišla před pár sekundami. Je to 1,80 km na Prahu, tam je uzavřeno z důvodu vážné dopravní nehody. Na místě jsou všechny složky IZS a vy pokud hledáte objízdnou trasu, tak na 83. Bošov a 77. Lubenec tudy můžete tohleto uzavřené místo dálnice D6 ve směru na Prahu objíždět. Jezděte opatrně, užijte si čtvrtek, zítra naslyšenou.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešní depozitář je vzpomínkou a poctou v jednom. Jeho hlavní postavou je Glenn Hansard, irský písničkář, kterého jeho Čechové milovali, o Češkách, Moravanech a Moravankách nemluvě. Když minulou středu zemřel, odpovídala reakce na jeho tragické a krutě předčasné úmrtí stopě, kterou v téhle zemi zanechal. A my se v dnešním depozitáři po stopách té stopy vypravíme. Je to pozoruhodný příběh a jako správný příběh má prequel, sequel a to mezi tím. Začíná takhle. V půlce 90. se na našich obrazovkách objevily Commitments, film Alana Parkera o soulové kapele z dublinských slamů. Hodně se mi líbil. V té kapele hrál takový zrzavý kytarista. Pak se nějaký čas nedělo nic. Teď se přesuneme do počínajícího léta 2001. Místo Valašské Meziříčí, M-Klub, festival valašských maliček.

0: Depozitář Top Muzea na Rádiu Beat.
1: Když se v programu prvního špalku tohoto století objevila irská skupina The Frames, nevěděl o ní pořádně nikdo nic. Nejdřív hrála ve zdejší Sokolovně, což tehdy byla největší stage festivalu. Pravda, zahřívat pódium pro Mňágu až Djorp nebyl žádný med, ale neznámí masáci v čele se zrzavým kytaristou z toho filmu to zvládli. Další podání měli ve sklepě zdejšího M-klubu. Ten koncert nebyl plánovaný. Jestli tam došlo k nějakému programovému výpadku, to už dnes není jasné. Frames ale přišli, viděli a zvítězili. Další koncert dokonce zaznamenala ostravská televize, ale necitlivým přístupem dost zprznila atmosféru v klubu. Z prvního koncertu v M-klubu se díky Milanu Pálešovi, jednomu ze tří mušketýrů firmy Indies, zachovaly tři písničky. Angel at my table nám dnešní depozitář otevřela. Druhá se jmenovala Headlong a její čas právě přichází.
2: Well, I'm here.

0: Nová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Na tom koncertu byl doyen české hudební publicistiky Jiří Černý a po jeho skončení napsal ódu na zrzavého kytaristu. Jako kdyby byl se svou kytarou, hudbou a texty nabit a do špiček nohou propojen elektřinou. Náhle a překvapivě střídal tempa, rytmy, sílu i barvy hlasu, nikomu nepodobný, závislý jen na svých vlastních písních, rozervávající na cáry pojmy jako rock, folk, šanzon v té vteřině, kdyby člověka napadlo Hansardovi písničky přece jen popisovat. Takhle to stálo v MF dnes. V tom článku je i klíč k otázce, jak se sem vlastně Frames dostali a kdo si může osobovat zásluhy za celý tenhle příběh. Nebyl to žádný tuzemec, nýbrž německý inženýr Jens Uhl. V roce 1975 ho přivedla do Irska pracovní příležitost, říká tam Černý, ale její hudbu protelefonovává do světa zadarmo. Prostě jí má rád. Frames tehdy jeli po střední Evropě takové piditurné. Tehdy se na podobné písničkáře a kapely začaly orientovat některé menší koncertní agentury, takže Frames přišli v pravou chvíli. Ten úplně první koncert měli v Novém Jičíně. Z Valmezu jeli do Popradu a pak do knihkupectví v Tatranské Lomnici. Končili v Praze na Baráčnické Rychtě. Zajímalo by mě, kolik tam bylo lidí. Pár měsíců na to byl Glenn opět ve Valmezu, tentokrát sám. Na jeho prvním solovém koncertu opět v M-klubu byl zase velký mokasín a své nadšení ještě vystupňoval. Od Springsteena v Berlíně roku 1988 mě žádný rockový písničkář tak nevyrazil dech jako Glenn Hansard ve Valmezu, napsal do Rocka Popu. Hansardův hlas má lehkost a rozsahovou snadnost Jeffa Buckleyho, dramatismus Bona a nepopsatelně osobitou niternost, která se, jak bývá u Irů zvykem, napájí i z mimo hudebních zdrojů. Doteď mi vrtá hlavou, kolik talentu a lidskosti se vejde do jednoho křehkého Dubliňana, o jehož existenci jsme donedávna neměli ani ponětí, přestože Bob Dylan ho má za kamaráda a jeho Frames za předskupinu. A protože i z tohohle koncertu se dochovala nahrávka, pustíme si písničku Stars Are Underground, která je reflexí tehdejší Hansardovy pozice nejlépe uschovaného tajemství Irska, jak tehdy o Glennovi psali tamní hudební žurnalisté. Na konci ještě varování. Nelekněte se toho, co se stane zhruba mezi 17. a 28. vteřinou písně. Porucha není ve vašem přijímači a vše je autorský záměr. Jo, a na závěr se to ještě zapomíná.

Well, I drag myself along. I'm not sure of how I got in here.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Teď se příběh posune o dům dál a čtvrt roku dopředu. Najednou je všechno jinak. Album Frames for the Birds je vyhlášené irským rockovým albem roku. Frames jsou zase v Česku. V brněnském klubu Stará pekárna vytváří živák Breadcrumb Trail a vydávají ho u Indies. Náš další vstup je sice z těch dní, ale nahrávka není ta pekárenská. Vznikla pár dní předtím opět na pódiu M klubu ve Velmezu. Písničku Seven Day Mile v něm hráli už rok předtím. Ostatně Glenny pak ještě dlouho hrál i na svých dalších vystoupeních v Česku s kapelou i bez.

0: Thank you.
1: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
2: Než se s Valmezem a vůbec s počáteční fází našeho příběhu rozloučíme, ještě jeden fragment lednového večera roku 2002 ve sklepě pod zámkem Žerotínu. Kromě toho, že se jedná o jeden z klasických kusů repertoáru Frames, vyznačuje se tím, že v něm hraje hostující profesor pan Housle. Hrubý.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Teď uděláme skok v pravdě Mýmonovský. Jak to bylo dál, je známo. Stále větší sály, stále větší ohlas. Nejdříve samostatné koncerty, pak v životním i tvůrčím tandemu s Markétou Irglovou. Album Swell Season, Oscar za Falling Slowly, nominace na Grammy. Krátce na to jejich společný koncert na Glastonbury. Nechci se vytahovat, ale byl jsem tam. Pak rozchod Silné dvojky a Glenovo určité vyšumění z Čech. Vracel se aspoň jednou ročně na koncerty, na kterých představoval písničky z průběžně vydávaných nových desek. Byly mocné, nikdy nezapomenutelné. Takhle začínal koncert 26. dubna 2016 v pražské Arše.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Na pódiu Archy s ním zase byli Frames, ale nejen oni, taky Dechaři a Smyčce. A na Glenovi, jak psal jeden recenzent, opět bylo vidět, jak strašně moc ho baví hrát v kapele s tolika výbornými hráči. S každým z nich v průběhu koncertu navazoval kontakt, gestikulací si je podle potřeby dirigoval, aby je přiváděl k nečekaným improvizacím, a vůbec bylo vidět, že tou hudbou jednoduše žije.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Teď je na čase uvést jednu velmi důležitou figuru. Markéta Irglová na tom koncertě nejdříve zaspívala sama s klavírem 7 písniček a na závěr se připojila ve dvou duetech ze společné éry. Strhující finále jejich společného setu přišlo pak. Bude to jedna z největších klád v historii depozitáře, ale těch skoro 11 minut za to stojí.
2: Thanks, everybody.

Dragon.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Začal jsem tenhle příběh vyprávět úplně od začátku a skončím úplně na konci. Neboť tak, jako máme k dispozici fragment úplně prvního koncertu Glena Hansarda v České republice, máme celý záznam toho posledního. A aby se kruh uzavřel, opět se vracíme do Valmezu.
2: Tam je ono. Jiří Petrek from Electric Man. I'm from Valmes. And John Janečka from Valmes.

0: Bíťová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Bít.
1: Koncert na letošním Valašském Špalíčku byl specifický. Těsně před ním se přihnala první a poslední bouřka tohoto ročníku. Koncert následkem toho začal se zpožděním a mám pocit, že chvíli trvalo, než se Glenn chytil. Pak si ale omotal publikum kolem prstu, tak jako ostatně vždycky. Ať už hrál své písničky nebo občasné kavry.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Po Špalíčku už byly jen dva koncerty doma v Irsku a bohužel žádný jiný už nikdy nebude. A právě tady je ta pravá chvíle, celý příběh bohem obdařeného zrzavého kytaristy, který se jednoho dne objevil ve sklepě pod zámkem Žerotínů uzavřít. Rád bych poděkoval Jaromíru Kratochvílovi, náčelníkovi firmy Indies Happy Trails, za promptní dodávku střeliva, která mi umožnila ten příběh rekonstruovat a převyprávět, jak zaslouží. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné.
0: Rádio Beat.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
3: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
4: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
5: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
3: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
6: No tak co ti řekl?
7: Blbý je to. Hele, čti.
6: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
7: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
6: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
7: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
8: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
9: Večery u repráku.
10: Příjemný, pohodový, ničím nerušený, čtvrteční, teď jsem málem řekl páteční večer, vám tady nabítu přeje Otasem, a já se totiž pořád ještě musím zorientovat i v těch dnech a v časových nějakých pásmech a tak. Zkrátka tím, že jsem včera tady byl vlastně na večer plný živáků, že jsme si dávali živáky jeden za druhý a byl to první den po mém návratu, kdy jsem se vlastně z úterka na středu v noci vracel z dovolený. Tak už jsem to včera říkal, dneska zopakuju pro vás, kteří jste třeba případně včera u přijímačů nebyli, že kdybych náhodou se během toho našeho povídání dneska tady během večera u repráku rozkašlal, tak to neznamená, že na vás kašlu. Prostě jenom proto, že mi dali zabrat klimatizace. Víte, jak to je přebíhání z klimatizovaných do neklimatizovaných prostor, tedy do těch venkovních otevřených, kde je vedro, pak přeběhnete, zase je tam chvíli klimatizace, pak zase přebíháte jinam, to je zejména, když pak jste nějaký v letištní hale, jdete do letadla a podobně. Takže určitě to znáte, určitě i každý z vás, nebo většina z vás tyhle ty situace zažívá. A někdo to, a to je zajímavý, někdo to snáší mnohem líp a někdo mnohem hůř. Já, když mi bylo o 20 let míň, tak jsem to snášel úplně v pohodě, bylo mi to úplně ukradený, v autě jsem měl 17 v klimatizaci, běhal jsem do vedra, nijak mi to nevadilo. Dneska přeci jenom už ten problém nějaký je, prostě nefunguje to vždycky a ty hlasivky mi odcházejí v takovýchhle situacích, takže potom se dostávám do situace trošku jiný, a to takový, že si nakoupím hromadu různých léčivých pastilek na hlasivky a dávám to dohromady, abych neměl problémy. Konec konců, my bychom mohli možná i o těch klimatizacích a o těchto těch věcích, jak to na vás funguje, jakým způsobem vy třeba bojujete s tím vedrem a jaký máte recepty na to, jak ho snášet teďka v tom létě, tak o tom bychom mohli dnes večer dát řeč. Uvidíme, kam se ty hovory budou vyvíjet, možná, že se posuneme třeba někam úplně jinam, ale každopádně i o tom bych možná zkusil tu řeč dát, o tom, jak zvládáte v klimatizovaných, jak zvládáte v neklimatizovaných podmínkách ta vedra. A já jsem už včera to říkal Standovi, Standa to myslím dneska ještě opakoval, že se mi poprvé v životě stalo, že jsem se vracel z teplých krajin od moře do ještě teplejších krajin sem k nám do Prahy, což tedy opravdu není úplně běžná záležitost. Doufám, že se to už nebude nikdy opakovat, jo? Protože to není nic příjemného. Každopádně, býťáci, telefonní linka sem do studia je 210 32 33 34. Můžete třeba i případně využít býťáckou apku, abyste komunikovali přes nahrávátko, nahrát vzkazy, pokecat, prostě říct nějaký svůj názor, nápad, klidně pošlete. Můžete psát samozřejmě SMSky na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz a nebo psát přes tu býťáckou apku. Je to na vás a než promyslíte, o čem bychom mohli dát řeč, samozřejmě k tomu patří i to, že když tedy tu řeč dáme, tak třeba potom si i vyberete nějakou muziku, kterou bych vám pustil, a pokud to zvládnu. A já vám zatím, než tedy si to dáte dohromady, o čem bychom tu řeč mohli dát, tak vám pustím Styx. Pěkný večer.

0: Anginu, z toho vedra.
1: Klimatizace, jdu z bytu ven nebo z obchodu, tam je jak fejíště, jak jsme byli, prostě jsem zase dostala anginu. Tak se tady léčím, poslouchám rádio být, je to skvělý.
0: Hele, a když si vzpomenu na dětství, tak angína byla pro mě tedy v dětství spojená s tím, že jsem dostal kopec zmrzliny. Děláte to taky tak u vás?
1: Ano.
0: Že jo? To byla jediná nemoc, kde jsem si mohl tu zmrzlinu dovolit, takže jsem se vlastně tak trošku na angínu těšil.
1: No a jednou jsme letěli do Španělska a letadle byla klimatizace, samozřejmě, že?
0: No jasně, ta je vždycky.
1: No zase přijedu do vedra, z letiště do vedra, ve Španělsku jsem dostala angínu, tam jsem celý 10 dní proležela a zdovolené bylo nic, no tak...
0: Hele, tohle se mi stalo krátce po covidu v Bulharsku, když jsem letěl do Bulharska a možná to byl ještě i covid nebo co, ale prostě jsem, když jsme přistáli v Bulharsku, tak mě se v podstatě po první noci, kdy jsme teda přespali, tak se, mi, tak se do mě dala horečka a bolest v krku a tak a celou tu dobu, co jsme tam byli, tak jsem to odmarodil, takže tahle dovolená tenkrát nebyla nic moc. Teď jsem to tak nějak zvládal, ale dobrý, ale při návratu hlasivky přeci jenom dostali zabrat, no, to tak je.
1: Chápu, to je jasný, chápu, no.
0: Takže, takže tak, no, hele, tobě přeju, aby se ta angína nějakým způsobem co nejvíc upozadila, díky i třeba tomu kopci zmrzliny.
1: To přeju, no.
0: A řekni, co budeš chtít zahrát?
1: No, budu chtít zahrát Guns N' Roses.
0: Jo.
1: Don't cry.
0: Don't cry, tak nebudeme brečet a dáme si to, jo?
1: Ne.
0: Pro dnešní večer.
1: Tady mám rádio být, abych trošku jako přišla na jiný myšlenky a dostala přes to, ale je to těžko, je to na začátku,
0: jasně,
1: no.
0: Tak se kuríruj a pouštíme Guns N' Roses. Měj
1: ano,
0: se, čau,
1: děkuji,
0: čau,
1: měj se krásně, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Na Beatu posloucháte čtvrteční Večer u repráku a mě tady píše SMSku Beaťák Jura. Píše: přeju pěkný podvečer, tohle šílené vedro mě drtí a ožívám až tak v podvečer, což vlastně teď už je, že jo, takže myslím, že teď už je živej. Můžeme dát Summer Song od Joe Satrianiho jako upoutávku na pohodové léto, díky Jura. Tak doufejme, že ten zbytek léta bude pohodový a že nás občas třeba skropí i déšť, to je potom hrozně příjemný. A to pak to vedro taky vůbec nevadí. No, tady si dáme Satrianiho Summer Song.

0: Studiu Beat.
1: Oj, hezký večer, Petr.
2: Čau, Petře. Haló, jsi tam?
1: Vedro.
2: Vedro, že ani mluvit nemůžeš. Úplně ti to prostě...
1: No, taky musí... no.
2: Jo.
1: Už se chladím a popijím a takový.
2: A kde jsi? Popíš, říkáš, na chalupě seš, nebo seš doma, nebo jak to máš?
1: Doma, doma.
2: Doma. A máš balkon aspoň, nebo něco takovýho?
1: Ne.
2: Ne. A klimu, klimu,
1: ne, no,
2: klimu nemáš
1: bych,
2: doma?
1: Ale...
2: Klimu nemáš doma?
1: Ne, to ne. Jedině akorát v autě.
2: Dobře, a
1: ale to používám s rozumem.
2: Přemýšlel jsi o domácí klimě teďka, když je takovýhle to vedro?
1: Ne.
2: Ne,
1: tam,
2: ne vůbec. Vůbec. Prostě říkáš si, radši to dám, jo? Jako radši to zvládnu.
1: No, no.
2: Hmm. Se to hodně pít.
1: Se větrá, to tak to. Nějak to člověk musí vydržet.
2: No, jasně, no. Tak je to, je to bohužel, letos teda je to opravdu perný a musím říct, že, jak říkám, je, je docela šílený, když se člověk vrací od moře, kde teda je zvyklý, že opravdu to vedro je a vrátíš se sem a tady ještě o 5 stupňů horší. Jako to je strašný. To, to jako dá zabrat, no. Takhle se většinou, když jsem se vracel, tak jsem si vždycky vyndaval už někde z kufru na letišti, jsem si vyndaval tu mikinu, jakože prostě pak se obleču. A teď naopak, jako jo,
1: naopak.
2: Strašný, no.
1: No, to je.
2: No, je, no. No. Takže ty takhle relaxuješ a chodíš do práce ještě, jako, nebo máš už relax, jakože důchod, nebo tak, nebo jak to je s tebou?
1: Ne, já jsem jako i teď doma, no.
2: Doma, prostě, jo, tak, fajn. Trvale no. Doma, uzavřený.
1: No.
2: No. A co, co si zahrajem, hele?
1: No, jestli by šlo, já nevím, co to je, jestli to je Lucie nebo Kohler, chci zas v tobě spát.
2: Jo, takhle, takže to je kvůli tomu, že se blbě spí teďka v tom vedru, tak si říkáš, no. Že možná by se to mohlo takhle nějak. Člověče, to mi připomíná, viděl jsi Revenanta z Mrtvých stání?
1: Trošku jsem to viděl.
2: Jo, tam on spal v koni, jo, on zmrzl jo, takže on, no. On se vyspal v koni. Takže chci zas v tobě spát, je možná inspirovaný tímhle příběhem, jo. No. Takže žádná romantika, je to prostě o tom, že rozpářeš koně a můžeš v něm spát, no. Ale vy se ochladil tam, hele, ten byl zmrzlej na kost.
1: Jo.
2: Jo? Dobře, dáme si Davida Kohlera. Měj se, čau, ahoj.
1: No, taky, díky, ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Vedro je to, co nejde vytěsnit ani v průběhu toho večera u repráku tady u nás na Beatu. Občas někde i zabouří, nebo občas někde i sprchne. Dneska tady v Praze to bylo takový jako, víte, takový to jako dáme čuchnout. Prostě pár kapek spadlo. Dokonce docela to chviličku, alespoň tam, kde jsem byl já, bylo to tady na Džbánu, kousek od Džbánu, tak chvilku sprchlo. Vypadalo to, že to bude slejvák, no trvalo to kolik? 2 minutky, ani ne, a najednou nic. A pak už to jenom, ta voda se velmi rychle odpařila a nic. Takže i to samozřejmě se děje, bylo by lepší, kdyby to sprchnutí bylo delší a trošku nás to všechny ochladilo a dalo do, řekněme, takového více pozitivního naladění. Nicméně, píše mi tady Bíťák Jarda, píše SMSku, ahoj, jsem kardiak, 2 infarkty a 3. bypass, tak mi ty vedra nedělají dobře. To věřím, tohle musí být opravdu pro kardiaky hodně, hodně hrozný. A držím palce, ať se to všechno překoná co nejlíp. No a Jarda by si přál telegram od Nazaret, tak mu tenhle telegram pošleme.

0: večeri u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Vstupujeme do druhé hodinky dnešního večera u Repráku. S vámi nabídl Ota Seman a budu pro vás mít samozřejmě další muziku. Vy mi můžete volat sem do studia na 210 32 33 34, jestli máte něco na srdci a chcete dát kus řeči. Můžete mi samozřejmě taky psát SMSky na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz a můžete mi psát anebo mluvit, to už je na vás, do nahrávátka na naší beatácké aplikaci, kterou nepochybně máte ve svých mobilech. A jestli ne, tak si ji tam nainstalujte. Je to poměrně dobrý komunikační nástroj pro spoustu dalších věcí. Večer u Repráku tedy pokračuje. Mluvíme dnes o tom vedru, mluvíme o klimatizacích a o takových těch věcech. A když už to vedro je, tak mě napadlo, že bychom si na úvod téhle hodiny mohli pustit něco trošku zimního. Jo? Myslím třeba Johnnyho Wintra. To si myslím, že bude tak úplně akorát. Pojďme na to. Tady je Johnny Winter.

0: Diubi.
1: Otta Rádió Beat, haló. Haló.
2: Dobrý več. Haló.
1: No, tady taky haló, tady je Ota. Slyšíme se, kdo pak si?
2: Oto rozhodně tě slyším, samozřejmě poslouchám a Satriányho, takže se slyšíme.
1: Tak to je dobře. A kdo si?
2: Roman Dvorský, Ostrava.
1: Roman, mně stačí to křestní jméno, hele, já nepotřebuji ani tvoje rodné číslo, ani další údaje, jo? Mně stačí bohatě křestní.
2: Ne, to bych ti ani nedal, ale klidně, kdybych ho chtěl, tak bych ti ho dal, samozřejmě.
1: Takže prosím Ostrava, tě, jak je v Ostravě? To... Prosím tě, jak je v Ostravě? Taky vedro?
2: Ty, ani mi nemluv.
1: Jo, no dobře, a ty
2: no,
1: si...
2: No však právě, že otekli mě, no. Se bavíte, já no. Jsem byl dneska nějak, měl vyřizování a jel jsem MHD Ostrava, takže chci říct, že jsou tramvaje i autobusy, kde je klima absolutně number one, ale jsou některé takové ty starší, takže o to nic. To je prostě, když to nejde, tak to nejde, že?
1: A tobě dělá klimatizace dobře nebo špatně?
2: Ne, já jsem venku.
1: Ty máš, radši seš venku na vzduchu, než aby si byl někde v klimatizaci.
2: Ne, jako já jsem na rovinu jako vždycky. Mám garáž, žiju v ní a prostě poslouchám rádio.
1: Jo.
2: Mám tady větrák, protože mám pejska, takže jasně. Až se chladí, aspoň
1: to je potřeba.
2: Malinko.
1: To je potřeba, jasně.
2: Já to vím.
1: No.
2: A jinak jsem v pohodě, akorát... Pro ty děti venku třeba, jo, rozumíš, nebo pro ty lidi, co nemají tu možnost se nějakým způsobem schladit, je mi to prostě líto, no co mám dělat?
1: Tak vy tam máte Ostravicu, ne, tak můžete do ní dovodit, jako, že do řeky
2: ale
1: se schladit.
2: Jo, jako pes je zajištěný, to jasné, že jo, to je jasně. Úplně v klidu.
1: Jo.
2: Hele, to se nebojím.
1: Jasný, a co zahrajem, hele, chlape?
2: Poslouchej, splníš mi moje přání.
1: No, řekni, musíš mi nejdřív říct, jaký přání máš. To je základ.
2: Manover. Miluju Manover.
1: No, tak si dáme Manover, to není problém, to víš, jo. A jakou skladbu?
2: Jestli můžu poprosit, a ty jsi úplně nejlepší člověk, jeden z nejlepších. V rádiu určitě najdeš King of Metal.
1: King of Metal, no jo, tak si ji dáme, jo. A ty se tam pěkně chlaď ventilátorem spolu se psem, pozdravuj psa, no a moc na něj neštěkej.
2: Laky, zdravím tě.
1: Čau, ahoj.
2: Opatruj se a děkuju moc.
1: Ahoj, čau do Ostravy, čau.
2: Čau.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to tady Murphy.
1: Nazdar Murphy, čau veče, čau.
0: Můžu si přát nějakou písničku?
1: Já můžeš, a nejdřív mi musíš prozradit, jak ty to máš s klimatizacema, hele, Murphy.
0: Hele, s klimatizacema, já mám dovolenou, jak jsem na chatě, takže moje klimatizace je venku na zahradě.
1: Aha, a chata je u lesa nebo u rybníka nebo něco takového?
0: My jsme přímo u lesa.
1: Mm-hmm. Tak to je dobrá klimatizace, to si myslím, že je ideální.
0: Les mám 3 metry tady v podstatě, jo, tady přímo před sebou. To je ale jako, ono to tady moc nepomáhá, protože to tady stejně přes ty stromy, to tady stejně praží přes den. Jako.
1: Skoro by mě napadlo za normální okolností se zeptat, jestli jsou houby, ale to je prostě úplně na houby otázka, takže takový...

0: ale... sucho, tak nejsou ani houby, že?
1: V tomhle tom směru ti můžu říct jednu věc. Já půjdu na houby, když jich rostou mraky.
0: Mm-hmm.
1: A já nenajdu ani jednu. Já jsem hrozný sběrač. Já miluji houby, rád je sbírám, ale já nenajdu ani jednu.
0: Jo.
1: A měl jsem třeba tady takovou malou trasu, kde jsem šel, nenašel jsem ani jednu a segra šla po mně 10 minut,
0: jasně.
1: 15 minut po té samé trase a našla plný košík. Jo.
0: Jo. Hele, ale to spíš bude tím, že ty houby jsou zlomyslný. Jo? To se mi občas stávalo taky. Oni jsou zlomyslný, oni se schovají a pak vylezou někomu jinému tam přímo před nohy. Že jo? To tak je. Jo?
1: Já kolikrát běžím s nadějí, že je to houba, oni to pak suchý list, no, takže prostě já jsem takový houba.
0: To je ještě houba lepší. To je ještě ta lepší varianta. Horší je, když pak tam najdeš něco úplně jiného, než je houba a teď víš asi, co myslím. No to je, hele, nebudu
1: no,
0: to pitvat.
1: Jasně,
0: rozumím.
1: Jasně. Dobře, tak.
0: Tak co si dáme za muziku, hele?
1: Ty seš milovní kráš?
0: No jasně, že jo.
1: Což já vím. Tak jestli by šlo něco odráž?
0: No něco by šlo, to víš, že jo. Máš konkrétní, nebo to necháš na mě?
1: No... Já miluju, no...
0: To zpíval ten Vencanec, počkej, teď ti to řeknu, Vencaneckář, miluju a maluju, to zpíval, takhle to přesně bylo, já si to pamatuju. Ale to nejsou Rush.
1: To nejsou Rush.
0: To byl Honza Hammer, ten skládal muziku k téhle pohádce.
1: Já vím, ale... Subdivision třeba.
0: Subdivision, no to bychom si mohli dát, proč ne, to víš, jo, jasně.
1: Nebo nechám to na tobě.
0: Jasně.
1: Protože já miluji Rush, já na ně v únoru nebo v lednu, já teď nevím, jdu do Mnichova.
0: Hele, dobře, Rush jsou jedna věc a teď mě ještě napadá, když seš Murphy, existuje na ty vedra nějaký Murphyho zákon?
1: No, tak to ti ani nepovím, člověče.
0: Víš, tak zkus popřemýšlet a příště o tom dáme řeč, až se dovoláš.
1: Mám tu přes dívku přes 45 let, takže... No. To ale nikdy jsem o takovýchhle věcech nepřemýšlel,
0: ne, člověče. A já třeba mám nejradši, víš, který Murphyho zákon já mám nejradši? Když se něco může podělat, podělá se to.
1: Ano, přesně no. Tak. To je pravda. To je jeden z těch, no, ano.
0: Tak jo, hele, měj se hezky a pustíme si Rush Subdivision. Jo, měj se, čau.
1: Jo, dobrý, já ti moc děkuju a přeju hezký večer. Díky moc, čau.
0: Čau.

Do dnešních hovorů u Repráku mi píše Víťák z Floridy. Ahoj o to, téma klimatizace tento rok, je to 10 let, co žiju na Floridě a tady se bez klimatizace prostě neobejdeš. Za ty roky jsem si nezvykl. Venku teplo jako blázen a vlhkost, takže se potíš jako čuně a pak jdeš do obchodu, do ofisu a všude valí klimatizace na plný pecky. Takže všude sebou nosím mikinu, abych nenachladl. Ale jak říkáš, každý to snáší trochu jinak. A prosil bych o zahrání NIB od Black Sabbath. Díky, věrný posluchač Petr z Floridy. Tak zdravíme na Floridu, do toho vedra, z vedra z České republiky, a je fakt, že si to prostě člověk, někdo si zvykne, někdo ne, no, já si zvykám hůř, byť za mlada jsem byl, řekněme, otrlejší v tomhletom směru. Nicméně, pustíme si tedy NIB od Black Sabbath a uvidíme, třeba nás to o ten stupínek ochladí. Tady jsou.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: No, ahoj, o to, tady Ondra.
2: Čau, Ondro. Čau, odkud voláš?
1: Já volám z Vysočiny. Hmm. Teďka trošku pod mrakem.
2: Pod mrakem? A je tam příjemnější už teď večer určitě, jo, viď?
1: 24 stupňů, jako žádný řev, ale... Ale furt lepší než přes den, no.
2: To jo, ale na spaní to úplně není, člověče. 24 je furt moc na spaní, aspoň u mě no, teda.
1: No, jako rozhodně ne, ale já si vytáhnu levátku a natáhnu se tady na zahradě pod pergolou, takže...
2: To je varianta.
1: Na pohodu.
2: Člověče, vlastně teď ani, já teď přemýšlím o tom, jak je to s hmyzem. Já mám pocit, že dokonce aspoň mi to teď přijde v posledních dnech, že ani ten hmyz není nějak moc aktivní, viď?
1: No, kromě vos, bych řekl.
2: Ne, jasně, no, tak když se trošku napatláš něčím sladkým, tak můžeš mít docela divokou. No, ale oni i v noci potom spějí ty vosy, takže to je v pohodě.
1: No, ale já se napatlám něčím jiným, ale paní sousedka tady má jabloně a jak si na to asi trošku zvysoká, takže to nechává opadat a oni prostě už teďka taky pařej, jo. No a co?
2: No. Jo, tak hele, a víš co, a oni když pak začnou ty jabka trošku jako kvasit, tak ty vosy mají ten mejdan, řekl bych, docela zajímavý, oni se u toho můžou docela slušně spumprlíkovat, hele.
1: No určitě, když jim ještě do toho hraje rádio být,
2: jo? Jo, jasně, to víš, no. To je pak tanec, hele, to je tanec, tak. To je paráda prostě.
1: Přesně.
2: Žihadla jenom lítaj.
1: S duchem.
2: Co si dáme, co si zahrajeme?
1: Hele, že jsme všichni lidi na tomhle světě dobří, tak bych si rád nechal pustit a všem teda býťákům samozřejmě Člověk odvohnout.
2: No jo, tak odvohnout tu Člověka si dáme, to bychom mohli. No.
1: A jestli bych mohl poprosit a z toho amplak z té desky, protože to prostě nemá chybu.
2: Zkusím zalovit, jestli najdu, nevím, jestli máme úplně celou diskografii tady v našich, našich počítadlech, ale doufám, že jo. Jo? Tak jo.
1: Jo, ale měj se pěkně.
2: A, ty taky, měj
1: a
2: se.
1: A zdravíčko všem a hlavně přežít ty hice, no.
2: O, tak už to, hele, ono už to poje z kopce teďka. Přeci jenom ten srpenec se trošku překlopí do té pak druhé půlky a už tak, to bude určitě líp, no.
1: Jinak nám zaprší a bude dobře.
2: Tak jo, měj se, čau, ať se ti dobře spí taky. Pod pergolou, čau, čau.
1: A děkuju ti, opatruj se, ahoj.
2: Ahoj. Tak bohužel musím konstatovat, že píseň Člověk jsem tady v archivu nikde nenašel, no, nedá se nic dělat. Ondru už teď na telefonu nemám, ale já myslím, že se na mě nebude zlobit, když si dám místo Člověka nevěstu. Tady je, vohnou ti.
3: Přišla si a sedla si mi na břicho, široká od lapazu po Jericho.

je také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Večeri u repráku.
1: Na Rádiu B. 22. hodinu jsme minuli a jdeme do poslední, tedy té třetí hodiny dnešního večera u repráku. S vámi nabíto Ota Seman, můžete pořád ještě komunikovat, ať to na telefonním čísle 210 32 33 34 nebo SMS-kami na 720 001 222, případně přes maily na studio@radiobeat.cz a vlastně otevřená je i naše beatácká apka, tam můžete nechávat vzkazy hlasový anebo i písemný. Je to na vás, beatáci, takže začínáme s touhle další hodinkou. Tématem toho dnešního, těch dnešních hovorů je vlastně, no, vedro, je to vlastně to, co nás všechny ovlivňuje a zároveň i to, já jsem se tady ptal a několikrát zmiňoval, jak na vás působí klimatizace a takový ty přechody z neklimatizovaných do klimatizovaných prostor a opačně. Tak i o tom můžeme i v téhle hodině dát řeč a já vám zatím pustím ZZ Top Pink.

0: večery u Repráku. Na rádiu B.
1: Dobrý, ahoj, Vašek.
2: Čau, Vašku, čau. Odkud ty voláš, hele?
1: Já z Hradce.
2: Z Hradce, no výborně, člověče. Tak a v Hradci je jak teď momentálně? Tma.
1: No, teplo.
2: Teplo a tma.
1: Jo, už se smělo.
2: Jasně. No,
1: no já když už máme teda to nejoblíbenější Haberníkovo téma počasí, tak protože na vánoční cukroví je brzo a na houbě je sucho, tak jsem se rozhodl, že taky zareaguju.
2: No.
1: Takhle, když vidíš, že jak se na to vedro už třeba ve Španělsku, ve Francii umírá, jo, tak jsem jenom chtěl, asi to možná neodvysíláš, jo, ale chtěl jsem projevit takový přání, nebo že by to bylo jako by velice spravedlivý, kdyby na to vedro jako na prvním místě jako zhebli ti, co říkají, že globální oteplování neexistuje, že to by bylo podle mě takový jako spravedlivý.
2: Já nevím, jako víš co, ať si říkají lidi, co chtějí. Já bych tohle v podstatě asi neřešil, ať si každý žvaní, ono jako fakta jsou fakta, to je důležitý. A když vemem teploměr a podíváme se na to, tak já si myslím, že nemá smysl o tom diskutovat. Je to stejný jako diskuze o placatý zemi, případně o nějakých chemtrails. Takže
1: jenom, když pak už se takový lidi dostanou do vlády, tak to už je pak horší, že jo?
2: Hele,
1: jo?
2: Tohle... no, jasně. Pojďme
1: dobrý, dobrý. Hele, prosím tě, pusmi tam Rainbow Starry Geezer.
2: Stargazer, že bychom dali od Rainbow. Takže, no hele, duha by byla dobrá. Ta by byla dobrá, protože by značila to, že někde padá nějaká voda a že je zároveň to slunce. Jo. A to si myslím, že není vůbec špatná kombinace, takže se na nějakou tu duhu můžeme těšit. Já jsem ještě nikdy teda neskoušel najít konec duhy, prej je tam poklad, ale nikdy jsem se do toho nepouštěl. Jo.
1: Jednou mi jeden říkal, že jako kdyby objevil, já nevím co, že stál vedle duhy. A já mu říkám, já stojím vedle duhy pokaždý, když svítí sluníčko a meju auto. Jo? Protože
2: tak.
1: Když začneš stříkat jako do prostoru, že jo?
2: Tak,
1: a
2: tak,
1: z
2: druhé
1: strany svítí sluníčko, tak celom světla. Jo?
2: Když najdeš správný úhel, tak i při kropení zahrady můžeš najít duhu a pak už jenom otázka, kam to nasměruješ, aby si našel ten poklad. Ale nebudu navádět lidi, aby si nerozkopali zbytečně zahradu, to myslím, že zvládnou i krtkové sami od sebe.
1: Barák, aby si nerozkopali.
2: Jo. Hele, tak jo, dáme si to a měj se a pustíme si Rainbow. Čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Nabíto posloucháte Večer u Repráku, i když někdo mi tady psal, že by to mělo být spíš večer u ventilátoru. No, takhle, ventilátor tady nemám ve studiu, ale mám klimatizaci, upřímně řečeno, vypnul jsem ji, když jsem přišel. Říkám, vydržím to, přeci jenom je lepší, než když mi to tady nad hlavou pěkně fučí, protože to bych odsaď ze studia odcházel už úplně ochraptělej. Mám sebou na to i nějaký ty pastilky, které dokážou ty hlasivky prostě nějak dávat dohromady, takže zatím musím říct a musím to zaklepat. Dobrý, jo, dobrý. Píše mi tady v SMS, když jsem se pohrabal, tak mi tady píše Jirka a ten píše docela hezký. Ahoj o to, jsem měsíc v důchodu a nemá to chybu. Ani vedro nevadí, prosil bych zahrát Rajky od Blue Effectu. Zdar Jiří. Tak ať tě to v tom důchodu baví co nejdýl. Dáme si Rajky.

večer u Repráku pomalu, ale jistě míří do svého finále. Nicméně ještě nějaké to vaše přání, případně nějaký rozhovor zvládneme. Mně tady přišla vlastně přes naší býťáckou apku zpráva od Ivy. Ivu políbila můza dneska večer. Iva z piva, ta je ze Zlína, jezdí za námi na bítový pumpy. Čas od času se s ní vídáme tedy i osobně, takže i tady mám celkem jasnou představu, kdo píše. A Iva, jak říkám, že jí políbila můza, tak Iva se pustila do básnění. Jo? Píše, ahoj o to, jak se daří, nebo spíše, jak se paří. Vypotím celé vědro, udáš-li téma vedro. Proč mé tělo nehýčká, vodní dílo Bystřička? Proč netrávím parné dny na štěrkáči bezedný? Všechno má své háčky, teď vydělávám kačky. Abych si to čepované dala a žízeň trochu udolala. Tak já myslím, že v tom všechno, že jo? Koupání, nějaký to pivo na uhašení žízně a to léto k tomu taky patří. Iva to vzala prostě tímhle básnickým způsobem a k tomu dodala, prosím, Bowieho Golden Years. Tak Ivo, tady je David Bowie.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Další z býťáků, který mi napsal do dnešního večera u repráku, je býťák Zdeněk. Píše taky přes býťáckou apku a Zdeněk je z Katovic u Strakonic. Jo? Tak kdybyste chtěli, najděte si Katovice u Strakonic. Ne ty v Polsku. Píše velmi stručně, horko, je to děs, stačí do 30 a ne 40. Nejlépe buď u vody, nebo ve sklepě. Prosím, Iron Maiden, Alexander Veliký. Díky, Zdeněk, Katovice u Strakonic. Nic. Takhle stručně to napsal. No jo, asi u vody dobrý, jenomže zase u vody. Jo, když má člověk práci, tak těžko může práci trávit u vody. Pokud tedy nemá nějaký home office nebo vodní office, tak to má trošku složitější, že jo. Samozřejmě pokud je ta varianta, že můžete celý dva měsíce strávit někde u vody, proč ne? Všem bych to přál, na druhou stranu takhle samo se to nepostaví, že jo, všechno. Tak je to prostě těžký rozhodování. Je potřeba to nějakým způsobem ustát a to léto a ty vedra přežít, vydržet a doufat, že už brzy bude líp. Držme si palce, býťáci, no a pouštíme, nebo já pouštím teď momentálně Alexander the Great, což víme všichni samozřejmě, že jsou to Iron Maiden. Jdeme na to.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: o kořenech, na kterých vyrostl rok a stále jimi proudí čerstvá míza. Bluescast na rádiu.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu Bluescastu, což je pořad, kterým provází Marek Hlavica, a zve si do studia Rádia Beat hosty, kteří se blues nějakým způsobem dotýkají. Jak se ho dotýkají, to můžete posoudit hnedka z následující nahrávky. Hraje Blues No More.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Petr Karkoška, takto člen té skupiny, která před chvílí zahrála. Petře, ty jsi přijel z Litvínova, já tě tady zdravím. A hned vysvětlíme, proč jsi vážil cestu sem až z Litvínova. My totiž už několik dílů slavíme 30 let od vzniku festivalu Blues Alive, který se odehrává v Šumperku. Nicméně, my bychom správně měli oslavit 40 let festivalu, který vznikl v Litvínově. A ty o tom něco víš. Jak vznikl a jak se jmenoval a jak dlouho trval festival, jehož prvního ročníku jsem se teda měl tu příležitost taky zúčastnit.
2: No, je to zajímavé v tom, že ta severočeská scéna, která byla koncentrovaná hlavně do Mostecko, na Mostecko a Litvínov to tam patří, tak má úplný kořeny v Neprakta klubu, kde se scházela parta lidí a jeden z nich byl ten Bohoš Budina, můj kamarád, který tam dělali takzvané hudební volánky a tam vlastně pouštěli tuhle hudbu, byť to bylo vlastně v hluboký totalitě. Takže bylo to zvláštní a kolem toho se vytvořila určitá skupina lidí, která tu muziku jako milovala. Takže tam vznikal takový to podhoubí a z toho Neprakta klubu jsme potom poté, co jsme s Bohoušem se stali kamarády a začali jsme spolu jako kout pikle, že bychom si dali dohromady i nějakou kapelu, tak jsme vlastně jako přišli s tím, že bychom si udělali festival.
1: A to byl první festival bluesový v Československu.
2: V podstatě takhle žánrově omezený, jako spíš zaměřený, byl v podstatě první v Československu. Skutečně tam lidi jezdili až z Košic na ten festival.
1: Čili vy jste založili předchůdce festivalu Blues Alive, který je dneska samozřejmě mnohem známější, také díky tomu, že jmenovalo se to Non-Stop Blues.
2: Non-Stop
1: že
2: Blues,
1: kdy to skončilo, tahle ta událost?
2: No, ta skončila v roce 92, ale začala 1985.
1: Aha, takže už 85.
2: V 85. roce jsme vlastně udělali první ročník, jestli se nepletu, možná 84, a spíš si myslím, že 85. A ono to souviselo s tím, že my jsme vlastně paralelně k tomu budovali tu kapelu. Takže díky tomu, že jsme působili vlastně v tom Litvínově a měli jsme tam už jako nějaký zázemí, tak jsme tak nějak jako oslovili ty budoucí pořadatele a oni nám vyšli stříc. A trvalo to každý rok až do roku 89, kdy v tom daném okamžiku, kdy se vlastně v listopadu dělal ten festival, tak proběhla ta revoluce. Když se skončilo tak, že jsme vlastně zrušili ten festival, dokonce přijeli německý kapely, s kterýma jsem tam potom musel strávit 3 dny. Jako velice příjemně jsme je strávili samozřejmě.
1: Ale vyčerpávajícím způsobem.
2: Ano, takže jsme vstoupili taky do stávky, jako všichni umělci. A pak jsme to obnovili v roce 90 až do roku 92, kdy to vlastně jako došly peníze. Jednoduše řečeno, nebyl v tom nic jiného než peníze a taky už každý začal mít svoje nějaké, že jo, zájmy a my jsme v té době už ten Blues Boy, on vlastně jako dostávali na takovou jako poloprofesionální úroveň.
1: Pozor, Blues Boy nebyl zmíněn, to je kapela, která předcházela Blues No More.
2: Ano, to byla kapela Blues Bujon, která vlastně byla spolupořadatelem toho festivalu.
1: Ano,
2: no.
1: A její členkou tohohle bandu byla taky žena.
2: Ano, to byla mimořádně disponovaná zpěvačka Ivana Konopásková, původně Novotná, a Konopásková Daná a měla přezdívku Eržika, pod tím je znak kde.
1: Ano, tu já pamatuju, protože ona zpívala jako Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drop bushes and must maintain mains. Which hard on my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until free. So Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me an eye on the time? I'm counting on you, Lord. Please don't let me die. Prove that you love me in bed the next rain. So Lord, won't you buy me an eye on the time? Oh Lord.
3: Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches and must maintain mains. Which hurt all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Bluescast na Rádiu Beat.
1: Tak to byla Eržika, tak jak já ji pamatuju. Možná ji taky někdy pozveme, to bude určitě taky zajímavý. Ale my jsme skončili tím, že festivalu došly peníze v roce 92, ale to nebyl konec toho festivalu.
2: No, pak jsme se pokusili po x letech znovu udělat festival pod tím samým názvem, ale už to nebylo v Litvínově, ale bylo to v Kulturáku v Mostě, kde jsme teda, už se to podobalo tomu, co se děje, ono vlastně už to běželo paralelně jako k tomu Šumperkmu, akorát my jsme to posunuli na květen. A idea byla taková, co kdyby se jako uživili dva festivaly v Čechách, a s tím, že bychom dělali jarní a zbytek se odehrál v tom. Takže my jsme tam dokonce dostali takový jména jako Bratři Fordové, což byl mimořádný koncert, protože jediný koncert v Čechách. Pak tam byla taky známá zpěvačka Sherry Williams, Abby Wallenstein, to byl takový známý německý, specifický. Byla tam spousta kapel.
1: Prostě to už byl mezinárodní festival. Zatímco ty předtím byly takový spíš lokální.
2: Ano, byl lokální, ale on postupně, jak se to nabralo, tak tam začaly jít německý kapely, polský kapely, Holanděni tam byli a tak dále. Ale nemělo to takovou vysokou úroveň, taky to byl dvoudenní festival tenhle. A díky tomu, že my jsme s kapelou vlastně jezdili taky do Německa, hráli jsme právě na tom známém festivalu v Drážďanech, tak jsme byli trošku inspirovaní těma Drážďanama taky, takže jsme vlastně tak trošičku jako se snažili udělat takovej už jako na vyšší úrovni, jo.
1: A to byl poslední ročník.
2: Ale bohužel zase poslední ročník, protože pak už zase nikdo nedal dohromady ty peníze.
1: Takže dobře, nechme festival tak festivalem. Čest a sláva prvnímu československému bluesovému festivalu Nonstop Blues v Litvínově. A teď mi řekni, jak ty jsi se vůbec dostal k bluesové muzice? Jestli je nějaký třeba interpret, který tě nějakým zásadním způsobem ovlivnil. Dlužno říct, že ty jsi kytarista, to je potřeba.
2: Jo.
1: Hraješ slide taky, taky, pokud se nepletu, že jo? Tak kdo je takovej pro tebe důležitý, který tě nasměroval?
2: No, já bych řekl, že až tak úplně jeden člověk to nebyl. Jako klíčová osoba byla pro mě Bohuš Buděna, který měl obrovskou diskotéku, takže já jsem k němu pravidelně docházel a on mě vždycky řekl, teď ti něco pustím. Schoval tu desku a vždycky mi to pustil a co to se mnou udělá, jo. Takže takhle já jsem se dostával k nahrávkám, které vlastně byly pro mě normálně nedostupné, ale já jsem k tomu inklinoval v podstatě už někdy od střední školy. A třeba, nevím, byly to i takové věci, jako třeba Osvobozené divadlo. Mě bavila tahle tam hudba swingová, jo. Takže měl jsem to jako někdy v sobě, latentně, jo. No a samozřejmě pak se mi zalíbila ta slide kytara.
1: Mm-hmm.
2: Takže můžu teďka jmenovat z těch mnoha světových hráčů, který jsem si šel a který jsem poslouchal. Byl to tady ten Dave Hall, jako australský kytarista, který mě zaujal tím způsobem, jak hraje na tu kytaru a jaký má zvuk. Takže jsem začal tak nějak podobně se snažil hrát na tu kytaru.
1: No tak si pojďme poslechnout, jak hraje Dave Hall a jak teda taky hraješ ty.

0: Petře, já se tě musím zeptat ještě na jednu věc, protože já jsem to svého času slýchával, když jsem jezdil právě na sever za Blues Bujonem a tím okruhem severočeským, tak občas se ozvalo takové, no my jsme tady takový, jako to je ten sever začouzený, svým způsobem handicapovaný vůči tomu zbytku republiky. My jsme tady trošku jako ty ubozí černoši na těch plantážích s bavlnou, proto to blues tady v tom černém regionu chemickým zakouřeným tenkrát, zdůrazňuji, 80. léta, má jako živnou půdu. Bylo to tak, že vy jste se tak trochu vnímali jako ty bílí černoši v české kotlině?
1: Ale víš, že jo, ono to bylo zvláštní. Já nejsem rodák, takže já jsem náplava a musím říct, že někdy to bylo docela krutý. S tím počasím a s tím ovzduším, to si možná spousta lidí neumí ani představit. Takže taková ta drsná, ten drsný způsob života, který se tam ved, i když není o tom, že by tam lidi byli chudí, jo, ale prostě ten životní styl byl drsný, ono se to projevuje i v těch kapelách, takže třeba i ten Blues Bujon někdy hraje jako drsnějíc, nebo hrával drsnějíc, než by se to třeba srovnával třeba s pražskýma kapelama, jo. Takže určitý vliv to tam mělo, to v každém případě. A je to možná poznat i na té scéně, která se dělala kolem, že jo? Nebyly tam jenom blues, jo? Ale byly tam ještě různý jiný kapely, které fungovaly na trošku na jiném stylu, ale

0: asi s tím, že ta drsnost se tam bez ohledu na stylové krabičky.
1: To je možná taková věc, on totiž jako miloval blues a do dneška ho miluje, on mi to říkal několikrát, on koncert někde uvádí, hrál na 3 ročnících, já už teda si to tak moc nepamatuju. A on opravdu, jako, že měl takovou metalovou kapelu, že tak ty tam hrát nechtěli, takhle sehnal si muzikanty a hrál tam s nima. Takže on k tomu má jakoby vnitřní vztah k té muzice, takže on to nebyla náhoda. To nebylo ani jako marketingový tah nějaký, že tam přitáhneme k střihávku, že jo.
0: To tenkrát nemohl být marketingový tah. To tenkrát nikdo neznal ani střihávku,
1: to bylo
0: ještě pořádně. Já se tě zeptám, ty jezdíš na Blues Alive, pravidelně se tam potkáváme, za těch 30 let tam byl mnohokrát, taky jste tam hráli.
1: Jo.
0: Máš nějaký zvláštní zážitek z toho festivalu, který ti obzvlášť utkvěl za ta léta, co jsi tam byl?
1: Nemůžu jakoby, že bych někoho vypíchnul takový nějakou extra, spíš bych vždycky řekl, že jako dávám klobouček dolů z hlavy, že si myslím, že ta dramaturgie není jednoduchá vybrat z těch obrovského množství těch interpretů, který se vlastně dostávají do té Evropy a případně přijde z Ameriky. Ale teď jsem třeba líbil poslední ročník.
0: Mm-hmm.
1: Zvláštní mě to oslovilo v tom, že jsem tam přišel, jak to blues se posouvá takovým zvláštním směrem. Já to cítím takovou silnou riffovou hudbu, která je prostě strašně jako našlapaná, ale už tam není taková úplně ta klasická dvanáctka, ale přitom je tam ten feeling, je tam taková jakoby ta naléhovost, ty muziky a to tam všechno bylo schovaný a všichni ti interpreti, kteří tam byli, neříkám úplně všichni, ale tak jakoby splňovali ten můj, a já k tomu možná taky začínám inklinovat, jo, že už nelpím na té klasické dvanáctce, byť celý život vlastně hraju klasické dvanáctky, ale líbí se mi právě takovýhle styl, že tak to se tam začíná projevovat, takže asi jste ty dramaturgové chytli tu stopu, že takhle se ten v tom světě to blues dneska hraje. Takže to
0: a myslíš si, že třeba pro typického posluchače Rádia Beat, který má nějakou dramaturgii, takovýhle festival může být zajímavý?
1: Já si myslím, že to spousta lidí podceňuje. Já si naopak myslím, že právě tak, že dneska ty bluesoví hráči hrajou s takovým nasazením a s takovým feelingem, jako to bylo třeba v 60. letech, v 70. letech, ty rockový, třeba britská scéna. Takže to tam je.
0: Což mě vede ke vzpomínce na jeden ještě za totality provozovaný koncert, kde, jak jsme se dohodli krátce před vysíláním, jsme se mi potkali a ještě se spoustou dalších, který se tam nevnímal, ale ukázalo se, že jsme tam všichni byli. A to byl koncert, kde se potkali John Mayall a Status Quo na jednom pódiu a bylo to... Kde to bylo?
1: Bratislavě, že jo?
0: V Bratislavě, v nějakém Amfiku.
1: No.
0: Vzpomínáš se na ten koncert?
1: Vzpomínám, protože tam, kdo něco znamenal v muzice, tak tam byl.
0: No vidíš.
1: I pražská scéna tam byla, slovenská scéna, že jo, Moraváci, všichni tam prostě byli.
0: Všichni jsme tam byli, protože...
1: A všichni jsme koukali jako vejři.
0: Jo, protože John Mayall, to byly několik dekád, to byla vysačka nejvyšší kvality, jak se říkal v obchodních domech.
1: Že jo?
0: No samozřejmě.
1: No,
0: jasně.
1: To bylo skvělý.
0: Tak možná, že ne každý z posluchačů ví, o čem se bavíme, tak já myslím, že bychom mohli to dnešní povídání uzavřít ukázkou z tvorby Johna Mayalla. Pravda, někdy kolem toho roku, kdy vlastně on tady v Československu byl, že jo? To je ta nahrávka.
1: Tak nějak to bude, no. Já si myslím, no počkej, ona je možná... Tady mám přímo do dataci 1989 byla vydaná tato skladba.
0: No tak nějak přibližně.
1: No, bude to podobný.
0: Nebudeme lpět na detaily.
1: Nebudeme.
0: Popřejeme pěkný poslech a hezký večer.
1: Jo, díky moc za pozvání.
0: Zase příště na Bluescast.

tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu.

do síly, nenechat na poslední chvíli, jenom pár věcí, krátký seznam.

řádek, nenechám v skříních nepořádek, ať stihnu před tím vynést smetí.

lavici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce tepe,

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Marek Brodský a má poprvé a zdaleka ne naposledy slovo, tak hodno.
2: No mě si udělá hroznou radost, já mám strašně rád Neila Younga, no, a je to fakt taková ušletitá radost a snažím se ty desky mít všechny a vzpomínám si na ten koncert, co byl ve sportovní, ale kde vlastně jako kapelu měl Pearl Jam a to byl teda neuvěřitelný nářez, no, to byl opravdu zážitek, který mi furt do dneška jako nějak ve mně je. A ještě mu předskakovali Levelers, takže já jsem to měl dva v jednom, protože ty já jsem měl vždycky taky strašně rád, takže... No, Neil Young asi trefil skvěle, to mi udělalo velkou radost. Ale já teda nejradši mám Rust Never Sleeps z těch desek, no.
1: To jsem se chtěl zeptat, které jeho období máš nejradši.
2: No, ale ono to může být tím, že myslím, že to byla první, kterou jsem měl, to vždycky hraje dost velkou roli, že?
1: Dost často, je to tak, no. Jasný. A co třeba jako nějaký jeho

0: Pravěk, tedy spolupráce s Crosbym, s Tillsem Nashem, i tohle od něj bereš?
1: Jo, no strašně, tak Deja Vu je skvělý a teďko jsem si pořídil taková tlustá krabice, nevím, jestli tam 5 těch CDček, nějaký jenom koncerty. A takový ty vlastně, oni byli jedni z prvních, kteří dělali opravdu jako stadiony.
0: Jo, jo.
1: No a to je opravdu taky moc pěkný, no.
0: Budeme hrát ty česky zpívané věci a první přichází právě teď. Byť to říkám dopředu, ale to poznáš, je věc převzatá.
1: Jo.
2: Světla od už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty,

Pete, anebo Pete. Čas, čas, čas. Někdy lámeho

stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradí.

0: čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
2: Uši Rádia Beat dnes s Markem Brodským. Tak jdi do toho, líbilo, nelíbilo?
3: No, to se zhodně trefil do těch mých oblíbenců, protože jako ten Tom Waits je jasný, že jo, ale fakt jsem neuhodl, jako kdo to udělal tady jako česky.
2: No, je to člověk už teda dávno na onom světě, ale byl to Petr Kalandra.
3: Aha, jo, a na to bych nepřišel.
2: Nicméně, jako
3: osobně. Ale je to hezký, no jasně, no, jasně.
2: Já si myslím, že se snažil i jako vycházet z toho původního textu.
3: Jo, vypadá to tak, ano.
2: Že to docela, no a ty a Tom Waits, co? Jaký vztah? Vysvětli?
3: No já to mám strašně rád, ale opravdu ale hodně, no. Dneska prostě se trefíš dobře, no. Tam se myslím začal nějak jako u Rain Dogs. To byla myslím první deska, kterou jsem měl. Pak ještě, no, mě teda nejvíc baví, ještě jak se jmenovala ta před Train Dogs?
2: To ti neřeknu.
3: Já už si nic nepamatuju, ale já na tom právě.
2: Nevadí, z toho se nestílí. No.
3: A pak, kdy mu údajně, jako víš, jak byla ta změna toho soundu úplně, že mu to údajně jako nějak jako Mark Ribot na to měl vliv, OK? Mm-hmm. No a pak už ty desky mi baví všechny jako hodně. Ale ne, že by mě ty první nebavily, takový ty na jazzlí, jako
2: Ty si prosluhej i tím, jako kdo tě zná, tak ví, že máš rád jednu britskou kapelu, nebudu jí jmenovat, předpokládám, že tohle teda tím pádem pro tebe bude opět snadný oříšek, tedy žádný oříšek, nicméně já jsem vybral takovou neúplně provařenou věc, tak pojďme na ní.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, se mnou tady sedí Marek Brodský, momentálně bubeník Krkov bandu, ke kterému se také dostaneme, ale teď je tady za účelem toho, aby zhodnotil píseň, která dozněla. Nuže, jdi do toho.
2: No jo, já jsem takový, nebo teda taky ta paměť už se lehává, ale já jsem vždycky takový stonolog vášnivej. A to nějaká prostě druhá půlka 60. Že to je,
1: rok 67, přesně.
2: Takže Satanic Majestic.
1: Ano.
2: Jo, jo. No tak jo, jo. To bylo, jako to není úplně nejoblíbenější z těch jejich desek, to asi měl takový pocit vždycky, že jako, když Beatles seržanta, tak mi tohle. Nebo nepůsobilo to na tebe taky, že to trošku jako hodně souvisí?
1: No, jako možná, no. Možná, no. Jo. To mě nikdy nenapadlo, ale něco na tom je, to je pravda.
2: No a já ti řeknu historku, jak jsem na ty Stony přišel.
1: Povídej.
2: Ale normálně mě moje máma, to jsem byl v 9. třídě a její nějaká kamarádka, emigrantka, poslala z Londýna takový jako veliký nažehlovací jazyk stonský.
1: Uh-huh.
2: A já jsem si to jako nažehlil na tu odrbanou jeans bundu a to jsem jako měl uholek dobrý. Ale vtipný bylo, že já jsem to měl napsáno Stones a tenhle ten nažehlovák, ale já jsem ještě neslyšel.
1: Uh-huh.
2: Víš?
1: A no ale on byl pěkný ten jazyk, že?
2: On byl důležitý, no. Ale to právě, že v té 9. třídě to bylo akorát, že to byl nějaký pořad Větrník, myslím, že se jmenoval. A
1: no.
2: A oni vydali It's Only Rock and Roll a tam byly tři ukázky v tom rádiu. A, no a bylo vymalováno. Okamžitě.
1: Tak pojďme zase zpátky na tuzemskou scénu a dáme si jeden živáček.

0: Petr Koral a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: No. Avizoval jsem živák a sliby se mají plnit, takže jeden živák, co na to Marek Bratský? No,
2: krásný pabrokový echtování.
1: Jo, takže...
2: A zrovna tato taková načichlá těma pokes, tak to je fakt jako... My jsme s nima často z Nauru prostě ještě Dolmen hráli. Takže jsme se hodně potkávali na těch festiácích a... No a tak a co k tomu, veď? Škoda Karla Malíka, no.
1: No prostě. Samozřejmě, a nejenom jeho, protože vlastně v loni umřeli dva členové, protože původně umřeli...
2: Jo, ještě Láďa Michálek, no.
1: Jirka.
2: Jirka Michálek, no.
1: To byl hrozný rok. No a nicméně, tehdy jste se potkávali, jako když si hrál ještě v Nahoru po schodišti do Ubendem, ale teď se potkáváš s jejich violončelistou, že jo, občas.
2: Jo, protože máme v kapele Tomáši Šílu, no, tak a u nás nejfůr nějaký jiný povinnosti, máme ještě plastiky, ale no, ale nějak se to dá poskládat ty koncerty, no, jasně, no.
1: Čili teď mluvíme, abych vysvětlil o Jiřím Háskovi Kechovském a Kechov Bandu. I tam máte na kontě nové album, viď, pochop se.
2: Jo, natočili jsme u Zdenka Šichýře v Hostivaři, jmenuje se to Domů, je tam 8 písniček a... No, ale co se jako, co, víš, pochlupce, no, tak jako, hele, pro mě je strašně důležitý, že jak jsme se v té mý minulý kapele trošku jako znesvářili, tak tady je pro mě strašně důležitý, že já fakt mám furt pocit, že se na sebe hrozně těšíme, víš.
1: No, tak to je základ.
2: No, a ještě, to víš, jak to vzniklo, ta kapela?
1: Ne,
2: povědět. Tím se nechci jako žádný zásluhy přivlastňovat. Ale to bylo tak, že já jsem nějak ves autem někdy prostě v zimě po ledě juru z Prahy do Brna s takovým nápadem, jakože už spousta kapel si vzala jako jeho verše do huby a že by jsem si to třeba vzal dramaturgicky na starost a že bychom z toho udělali CDčko. Uh-huh. A Jura říká, že to je sice hezký nápad, ale že to všichni udělali blbě. A až když jsme dojeli k němu, tak jsem zjistil, že má v koutě kytaru. Tak jsem do něj začal vandrovat, ať si tu kapelu postaví a ať to je tak, jak si to představuje. A on to nějak teda nakonec jako udělal, tehdy i právě s Láďou Michálkem taky, že jo, ten tam bubnoval, myslím, jako první. No a pak uběhlo 15 let a oni najednou říkali, hele, nemáme bubeníka, a tak ty jsi to tak trochu vymyslel, tak si to pojď taky odskákat. Já jsem říkal, kluci, já jsem na to nešel 15 let a no, to nevadí, to je jednoduchý a to se naučíš, tak
1: a stalo se.
2: A stalo se, no. A mám z toho velkou radost.
1: My si z té desky samozřejmě něco pustíme taky, ale to až v závěru, nebo respektive dneska budou ty bonusy, jak já říkám, dva. Druhý to vysvětlíme, to bude ještě jiná kapela a její jméno už tady taky zaznělo. Ale teď úplně někam jinam.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Marek Brodský, který má to právo a zároveň povinnost okomentovat to, co poslouchá. Nuže, tedy opět komentuj.
2: To je skvělá kapela, Dave Matthews Band, je moje fakt jako velká láska. A já dokonce se přiznám, že když pominu teda ty celoživotní stouny, jo, tak já jsem někdy, když jsem ještě dělal v audio video review, tak mi někdo přines jako recenzi, to byla myslím deska Everyday a okamžitě to jelo furt doma dokola a je to asi teda, když pomenu právě ty Stony, tak je to asi jako asi v tuhle chvíli moje nejoblíbenější hrající parta teda a hlavně teda živě. Jo,
1: to... A z jakého důvodu?
2: No, protože mi to přijde prostě tak muzikantky jako našlapaný,
1: no to nevím, jo,
2: tohle
1: to
2: byl úplně ten vzorek, ale prostě tam je takový hudby a přitom, že z toho vyleze písnička. Mm. Jako fakt strašný nářez. A já jsem to vůbec netušil, když jsem si je takhle oblíbil, že někdy přijedou, protože jsem měl pocit, že to je prostě čistě americká záležitost, že kde oni vyprodávají fakt ty stadiony. A,
1: tak je to americká záležitost.
2: No, no jasně, no. Ale i tou popularitou je to, že tam je to jako ještě jinak. Takže já jsem si je dal nejdřív v Londýně a pak v Berlíně. Až pak jsem zjistil, že teda přijedou, takže zatím dvakrát teda v Praze. Mm. A je to vždycky teda jako zážitek roku koncertní pro mě. No. A ten Carter Beaufort, který teda tam hraje ty bicí, to je opravdu jako čaroděj.
1: Tak teď ti pustím zase něco domácího a je to relativní novinka, takže nevím, jestli si to někdy slyšel, ale to nevadí, prostě mi záleží, jak se na to budeš tvářit.
2: Tak jdi do toho.

anděl našel včera muže? Jak se místo něho s panínkou namáhá? Ženská je k světu? A kdo se divit může?

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má dnes prověřováno Marek Brodský, jak už jsem několikrát avizoval, tak co mu říkalo to ústrojí teď?
2: Tentokrát se naprosto vzdávám.
1: No dobře, já ti řeknu, co to bylo, ale jak to na tebe působilo? To musíš říct.
2: Asi tak jako příjemně, ale...
1: Co tě na tom bavilo nebo nebavilo?
2: Hele, já nevím. Ne, no tak... bylo to příjemný, ale nemůžu nic konkrétního asi o tom říct. Tak vykecej mi to už.
1: Tak já ti dám nápovědu, že s tou kapelou si kdysi taky hrál jako host.
2: Nakecej.
1: Jo. Oni se původně měli takový sáhodlouhý název a teď už používají jenom zkratku DPVJU. Dřevěné pytlí v jutovníku.
2: Bože, tohle bylo pytlí?
1: Jo.
2: Nekecej, no tak to jo, ano, s těma jsem točil desku u mě na chalupě, nějakou tu jednu z prvních. Jo.
1: No vidíš, tak tohle je lonská jejich deska.
2: No tak já jsem na nich byl teď v tom Unijazzu a tohle jsem třeba nějak jako, no já jsem na nich byl po hrozně dlouhý době. A oni se nějak naučili hrozně jako už jako hrát skoro. Nebo
1: že jo, víš.
2: Ano, no. A ještě tam je nějakýho toho trumpeťáka, který hrál, s kým to hrál?
1: S nějakým jako popovým umělcem.
2: S nějakým orchestrem velkým.
1: S orchestrem velkým, no.
2: Nevím,
1: jestli s Hipšem nebo s něčím takovým.
2: No. A ten se tam nějak chytnul a asi ho baví takhle jako blbnout z chluka. A no, tak já jsem byl u toho, když to kluci zakládali. Jo, my jsme s Bezrem totiž vyrostli ve stejném domě, víš. Známe strašně dlouho, jako od malinka, nebo od jeho malinka. Mě byl asi 15 a on byl ještě úplně malý chlapeček a strašně se styděl zdravit.
1: Až tak. Dobře, tak teď zase někam, to můžu říct asi rovnou, za velkou louži, ale víc už napovídat nebudu.
2: Dobré.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Za námi je jedna věc nasáká tím americkým jihem, troufám si tvrdit. A co tomu říká Marek Brodský? Sám jsem zvědav.
2: Marek Brodský tomu říká, že Ormeni byli naprosto skvělá kapela. A prostě ta soura toho Dickie Betts a toho Duana Allmana, prostě kytarová, to je prostě fakt jako čirá krása. A no, ale oni měli tu úmrtnost taky takovou, jako ze začátku, že protože ten Duane Allman se zabil na motorce a ten Barry Oakley, ten basista, ten se nějak na motorce zabil asi o rok později, takže to taky bylo docela drsný. No ale potom, no já mám hrozně rád, on to nějak začalo tím, že byly neúspěšný ty studiový první desky, nebo první, nebo já nevím, jestli dvě byly předtím. A oni furt říkali, nebo někdo na ten producent říkal, no ale tohle kapela, která prostě funguje jako živě. Takže pak natočili slavný Fillmore East a Eat a Peach a takže to je dobře, to mám rád, že si pustil zrovna jako živák.
1: Jo, byl to živák.
2: No. A pak to mám, oni pak měli taky skvělý kytaristy, že tam byl Warren Hines a Derek Trax. No, buď se nebo bez se. Takže ono to jako celou jejich existenci to byla jako skvělá muzika, no, ale těch prvních pár desek to je velká krása.
1: Prostě The Allman Brothers Band. No a teď zase něco zpívaného naší mateřštinou.
2: To zase bude vedle.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jak jsem říkal, vrátili jsme se na domácí rockovou scénu a od toho, aby ji okomentoval, je tady samozřejmě se mnou nadále Marek Brodský, tak jdi do toho.
2: A já tentokrát vím, protože Dan Kohout mě pozval na křest do malostranské besedy, takže vím. Ale tu desku nemám ještě jako naposlouchanou. My jsme se skamarádili před nějaké jako hodně lety, ale to bych si typnul třeba 30.
1: Kdy, to říkal, že to je hodně dávno.
2: No, kdy jeho žena, kdy zkoušel na chalupě jeho tehdejší ženy, která má chalupu v Kytlici a já jsem tam chalupu měl taky. Takže my jsme v volném čase jako asi spáchali hodně různé haby. A od té doby se nějak jako kamarádíme, ale pak jsem ho leta neviděl a strašně příjemný bylo na tom křtu, že mi úplně, jak já už mám tu paměť zdevastovanou, tak mě hrozně překvapilo, že mi naskočily ty starý pecky jeho, který jsme si prostě pouštěli před těma 30 lety. Okamžitě jsem věděl, ale tu novou desku ještě jako neznám. No.
1: Vlastně jenom pro pořádek, to byla titulní její píseň, tedy A nebo ne, tak se jmenuje celá deska a je to vlastně novinka Dana Kohouta po 30 letech prostě, protože to vyšlo v loni někdy na podzim a ta předcházející vyšla v roce 95 a ta první asi už v roce 90, takže on toho moc nenatočil, to víte, musí vysílat v rádiu Beat třeba, že jo, tak
2: není čas.
1: Tak jo, tak zase někam a vlastně pro dnešek naposledy zahumna, jak já říkám.
2: Tak to zkus.

0: Naši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Taková reggae pohodička do těch teplých dnů, ale jamajská kapela to nebyla. Co to bylo, to asi můj host, tedy Marek Vrcký, ví.
2: Jo, to byl skvělý nápad vymyslet Traveling Wilburys. A já nevím, kdo s tím přišel. Myslím, že George Harrison byl jako iniciátorem toho.
1: No to probíhalo nějak spontánně, každopádně. Chápu, že tahle super skupina se tím líbí.
2: Natočili skvělý dvě desky, jedničku a trojku.
1: No, to je ten paradox, ano, dvojka nebyla, marně byste hledali.
2: No a taky, hele, už tam máme taky tři, co tu nejsou.
1: Je to tak, bohužel. Takže další deska, ta pětka nebo sedmička asi?
2: Už asi nebude.
1: Asi ne, no.
2: Tak řekneme lidem, to oni vědí, kdo byli Traveling Wilburys.
1: Klidně jim to řekni.
2: No, já si myslím, že už nechám na tobě. No tak kdo tam byl? Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison a co? Jeff Lynne, no.
1: Tak. Prostě super skupina. No a my se vlastně blížíme k závěru. Slíbil jsem dvě písně, dvě bonusové písně. První bude z repertoáru Háska Krchovského, tedy Krchov Bandu, a z té nové desky Domů. Výběr na tobě, co si pustíme.
2: Já nevím, já takhle z hlavy to nevím.
1: Tak já tam mám připravenou, co jsi mi navrhoval, Pocity viny.
2: Tak je dej, no.
1: Jdeme na ně.

съм оцетен вене. Všichni jsou normální, jen já jsem jiný. Dozral jsem k úlevy, nevelké v loni. Vždyť já jsem v pořádku,

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: To byl Jeha Krchovský a Krchov Band, tedy skupina, kterou tady zastupoval bubeník Marek Brodský, a on pochopitelně byl dlouhá léta spojený s jinou kapelou, tedy se skupinou Nahoru po schodišti Dolu Band, a ta vlastně teď má paradoxně, veď už vlastně neexistuje dávno pod tímhle názvem, na svém kontě něco nového. Co to je?
2: No, podařilo se vyhrávat. Ty znáš Vaška Kozuka, že?
1: Jo.
2: To je takovej jako velký fanoušek starého schodiště a hrozně se o to vždycky staral a zajímal. A ten si vzal na starost, že prostě sežene všechny možný demáče, který jsme ze začátku dělali, který nejsou na žádných deskách. A vydal to Luboš Houdek, Galénu.
1: Galén.
2: A jsou to opravdu takový, jako, fakt demáče, fakt se tomu dá říct jedině jako demáče. A něco se natáčelo v Redutě u kamaráda. A
1: já tak jsem koukal, hodně se toho natáčelo v Redutě. No.
2: Ale vlastně teda ti chci i poděkovat, protože nebejt z tebe, tak to asi nevzniklo, protože jsi našel v tom archivu taky u sebe spoustu věcí, o kterých jsme už ani nevěděli. Takže děkuju, Petře.
1: Potěšení na mé straně. Marek říkal, ať si z toho dvojcedečka, které se jmenuje Kyselá prdel, abych si případně vybral sám, dal mi několik typů, tak já z těch jeho několika typů jsem vybral jeden. Ta skladba se jmenuje Koloběh slávy a je to vlastně demáč právě vzniklý v Redutě už v roce 85. Může být?
2: No, může, až takhle pozdě, já myslím, že to je starší.
1: Podle bukletu, informačně velmi obsáhlého, je to 85.
2: Jo, kozuk to ví nejlíp. Jo.
1: Tak, to byl Marek Vrcký, a ti děkuji za návštěvu.
2: Já děkuji, bylo to tu fajn.
1: A loučí se i Petr Korál, teď už Nahoru po schodišti Dolu Band a Koloběh slávy.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Představte si, přátelé, že dneska jsem začal úplně přesně ve 20:06:07:08 a tak dále. No to se mi nikdy nestalo. To není zas tak důležitý. Důležitý je, že je tedy úterý, že máme něco po 20. hodině a začíná roková zpovědnice. A

0: Roková spovědnice.
1: Ano, Roková spovědnice, a jak už jsem předeslal, mám dva hosty. O jednom víte, o druhém možná taky, ale ještě samozřejmě ho prozradíme později, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli bude mít čas. A má naštěstí. V každém případě Martin Věchet, Geronimo, tedy indiácký náčelník, dá se říct, že jo?
2: Vakantanka.
1: Počkej, já ti musím pustit mikrofon, no.
2: Vakantanka.
1: Bakantanka.
2: Vakantanka.
1: Co to je?
2: To je hinduský pozdrav.
1: A jo, no. Bakantanka. Aha, už
2: náš
1: to,
2: kmenový.
1: Už, já jsem se indiánsky zatím ještě, ne, já jediný, Vinetu a Old Shatterhand, tam bohužel těch indiánských výrazů moc nebylo, takže jsem nic nepochytil. V každém případě, Martin Věchet, přátelé, osoba, ježiš, to bych mohl mluvit mnoha slovy, disident, aktivista politický, antikomunista, to je jasný, o tom nemusím mluvit. Člověk, který miluje muziku, a proto založil

0: založil, protože je z Trutnova původem, říkám to dobře, ano. Tak založil v Trutnově jeden slavný festiák, říká se mu Český Woodstock. Že ano.
1: Tak nějak.
0: V 84. první ročník, ještě za bolševika, rozehnaný.
1: 84.
0: Ano, 84. říkám. A jo. V 87. dokonce dost brutálně rozehnaný, že jo?
1: Ano.
0: Je to tak. O tom máš se všem
1: ty
0: budem.
1: Ty máš vědomosti.
0: Já mám vědomosti o všem. Hele, prosím tě, ty máš takový překvapeníčko, který souvisí tady s druhým hostem, který nám přines okurky normálně vlastně. No to vám tak ještě o tom řeknu.
1: Ne, ne, obyčejný okurky, to jsou... To jsou kvašený okurky. Mácháčky, nebo jak
0: no,
1: se
0: no.
1: tomu...
0: Prosím vás, okurky jsou dovezený odněkať z jihu, ale vlastnoručně dělaný
1: na zámku.
0: Slavným člověkem na zámku. To fakt řekneme. V každém případě, ty máš to překvapení ještě s natočenou
1: básní.
0: Já
1: bych nechal teď spíš mluvit ten vzkaz.
0: Ten vzkaz.
1: Magický, mystický vzkaz. Letíme na Trutnov.
0: Přátelé, kdo to recituje?
2: No sakra, to je dobrý. Letíme na Trutnov. V podzemních šlépejích, co ukázali směr. Tou starou cestou šel i náčelník. Měl srdce čistý a neměl na výběr. Vzpomínky z hlubin sametových dolů, v úkrytech ve snech, před hvězdou krvavou. Roky tak letí a my jsme stále spolu. Oheň a řeka a měsíc nad hlavou. Slovanský Woodstock má svoji hustou vůni a tam mě láká k jeho kořenu. Šamanský bubny v srdcích temně duní, tetujou šifry do genů. Tak vezmu tabák, kůru svídy a plním kalomet. A listy škumpy nechám kvasit, v té dýmce doutná svět. Duchové dávných meskaleros vznáší se v nočních krajinách. Ráno zasvíde slunce, přichází láska, mizí strach. Tak věčný Geronimo, přečti tu báseň, modlitbu beze slov. No sakra, to je dobrý, letíme na Trutnov.
0: Super teda. Poznali jste, kdo to recitoval a zároveň, a teď doufám, že se nemýlím, i napsal tuhle báseň. Tak, Martine, prozraď našeho dalšího hosta.
1: No, sedí tady vedle mě, je to...
0: Zámecký pán, no.
1: No, má ten...
0: Takový neznámý jméno, viď, nemůžeš si vzpomenout.
1: V podstatě bych řekl, že ani nepatří do našeho kmene, ale... Ale myslím, že jo. Už je zapsán na stanové kůže.
0: Že mám jako... Pokud se nemýlím, to je jižanský klobouk, ne? Ty, co s těma mečema, nebo severní armáda?
3: To je konfederační kavalerie.
0: Konfederace, jižanský. Vidíš, já to poznal. No.
3: Jak zpíval Fanánek v písni, která se jmenuje Gil na prdel. A já teď nevím, jak to tam je, že něco tam... Kodym s kloboukem. No.
1: Takže už je to prozrazený.
0: Tak je to prozrazený, no. Já jsem chtěl ještě během té básně, která je mezi náma opravdu, jak to říct, to slovo mě teď nenapadá, ale určitě mě doskočí později. Je skvělá a kodymovská, teda musím říct. To připomnělo desku vaši... Víš, co myslím, tu vaši desku Vanastovy věci, ježišmarja. Že tak blbě zaspíval, že nepoznáváš svou písničku.
3: Já mám trochu trému, protože jsem v živém vysílání v rozhlase.
0: Jak se jmenuje ta pecka?
1: Já jsem nikdy moc
0: ulítla. Tam ten text přesně má ty tendence, nebo ne tendence.
1: Počkej, tak ještě jenom,
0: zabarvení. Jak je ten text? Co tam, tak řekni to na hlas.
4: No bublinu, ne, jsi zpíval. Bublinu v kýbli.
0: Ne bublinu v kýbli. taková ta jak šamanská deska je to v podstatě taková. v podstatě využití akustických nástrojů. Prostě Roberte, neříkej, že nevíš, kterou myslím.
3: Medicine Indian Dance?
0: Ale ty jsi zmiňoval, že jsi to chtěl udělat jako písničku, ale nestihl jsi to. Tady tu báseň na ten trotop.
3: No, to je, mě ty slova jdou rychle a ta hudba mi jde pomalu, takže to. Jo. Hele, a vy mi říkáte zámecký pane, jsi říkal, že on je Indiana, mám taky trošku s Indianem, vidíš to?
0: Já
3: jsem tady taky za fanoušky Indiánů, protože to vlastně možná mě k Martinovi jako přitáhlo, když já jsem šel loni tady kousek do té O2 arény na koncert Lynyrd Skynyrd s Vojtou Burešem, s Doktor Viktor. A najednou při tou O2 arénou tam stál Martin a já jsem ho nikdy osobně se s ním neviděl. A měl krásného pejska. A já si říkal, kurva, co to tady za hypíka, ten Martin. Tak jsem se s ním začal povídat, no a pak jsme vlastně s Vojtou šli na ty Lynyrdy Skynyrdy a tam hrál jeden úžasný indiánský kytarista, vlastně, který založil kapelu Blackfoot, a já jsem celou dobu, já tam taky jako propojený, jo, že jsem tam potkal Jeronima a pak jdu dovnitř na koncert, říkám, úžasný, jako Lynyrd Skynyrd, úžasná kapela, nádherný, milujeme to. A tři kytaristi. A ten jeden kytarista, když hraje solo, tak on se tak jako kouká divně. A mám pocit, že uhranul celý ten sál vždycky. A jakoby ty tóny, co ze sebe ždíme, nějak to dělá jinak než ostatní. Já jsem jako nevěděl, co to je. Tak když jsem přišel domů, tak jsem ho hned začal googlit a je to Indian.
0: Je to Indian.
1: A máme ho tady vybranýho, že si ho pustíme.
0: A má to v sobě. No, k tomu se ještě, kluci, dostaneme. Teď jsme začali tak, že jak jste tady oba dva osobnosti, který se nedávno de facto setkali. Jeronimo, který založil legendární český Woodstock, který Open Air Festival Trutnov, a další legendární muzikant Robert Kodym, spoluzakladatel Lucie a Vanaslovek, že jo, co si budeme povídat, takže já mám z toho hlavu takhle kolem. Takže si teď pustíme Toma Vejce. To bylo jako úlety pro posluchače. Jako,
1: to je tradiční, tím jsme vždycky tady s Honzou Hamerníkem začínali, tak v té tradici bychom mohli pokračovat.
0: No, proč ne?
1: A jinak, když už jsme někde psali o tom, že setkání dvou světů, tak možná bych zase měl říct z druhé strany, když jsem viděl koho si v tom klobouku na dálku, tak jsem si říkal, to je nějaká známá tvář, to někdo je někdo známý. No a pak Robert přišel, podali jsme si ruku, já jsem říkal, ty seš ten David, že jo?
0: To bylo rád určitě.
3: Já jsem říkal, David Bowie, super.
1: Ano. No tak to bylo naše seznámení.
0: Jasný,
1: tak
0: no.
1: Tom Bates.
0: Důležitý
3: vidíš,
0: je,
3: to jsem zapomněl, to bylo dobrý. No.
0: Kluci, pro mě je důležitý to, a milý, že díky tomu vašemu setkání jste tady u mě ve studiu spolu. Fantastický. Tom Bates, Love Side of the Road.

0: nebojte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, a vy posloucháte Rokovou zpovědnici a mými dnešními hosty jsou Martin Geronimo Věchet, šéf, náčelník Trutnovského festiáku, tedy českého. No, teď to vypadlo v Woodstocku, ty vole, díky, to je hrozný. A samozřejmě ještě druhý neméně významný host, a to je Robert Kodym, s kterým se vidím snad poprvé v životě takhle, že bychom se bavili. Je to tak? Že jo, je to možný. No, to nevadí, to. A dobrý, jako kdybychom se viděli
2: ale,
1: 100krát.
2: Ale viděli jsme se na nějakém koncertě, v nějaký šatně jsme seděli. Ty jsi něco říkal, byl jsi mladoučký,
1: jo.
2: Já jsem taky něco říkal, jaký jsem byl mladoučký, já jsem tě na to chci zeptat právě, že už nevím, kde to bylo.
1: No,
2: jako,
1: ty jsi to teď naznačil, počkej, já jsem právě si to chystal na později.
2: Okay.
1: To bylo, nevím, jestli to byl tenhle případ, ale naše první setkání bylo, že my jako kapela, to bylo v 80. to už je dávno za Bolšeka, pamatuješ na klub Dvojka na Vinohradský?
2: Ježišmarja.
1: Že jo?
2: No tam jsem bydlel.
1: No vidíš. A my jsme tam hráli s kapelou.
2: Mm-hmm.
1: A jestli to jmenoval Dan Colbert, teda už to nevím. Ale no. Hráli jsme tam. A přišel za mnou takovej blondiatej, takovej oprus, jako tam otravoval, víš mě, jako se říkal, jako můžu s tebou mluvit, prosím tě, ten člověk, ten kluk. A říkal, no jasně, co je. Hele, prosím tě, nemohli bychom si s váma zahrát, my nás udělali před kapelu. Říkal, no tak jo, no, tak proč ne, no, tak ty časy, kdy mi bylo všechno jedno, mě je všechno jedno teď, jo, ale prostě takové to. Tak jsem říkal, tak jo, no, to, a co, jak se jmenujete, no, my se jmenujeme Lucie. Říkal, aha. Takový divný název.
2: Já mám ještě pocit, promiň, musím vstoupit, že se zval, jak se jmenujete? A teď bylo chvilku ticho, že by mu bylo blbý to říct.
1: Jako je to možný. Ano, to je fakt.
2: Předesílám, že to nikdo od té kapely neslyšel v té době.
1: No, jste byli úplně, nikdo o ní neslyšel. No, Lucie a ty vole, my jsme byli proti nimi hvězda, že jo? No hvězdy, ty vole. A teď oni tam zahráli. To už si nepamatuju, jak jste hráli, jak to dopadlo. Jak my jsme hráli, jak to dopadlo, no prostě se odehrál tady ten jakoby dvojkoncert, nám dělala, Lucie nám dělala předskokany, jo. Rozumíš?
2: No a byli jsme vděční, já si pamatuju, vidíš, já jsem zapomněl, že to byla ta Dvojka, ale já si pamatuju, že jsem si říkal, tak my budeme tady hrát před tím Danem Kohoutem, toho znám, že jsem s ním četl rozhovor v časopise Mladý svět, jako,
1: melodie,
2: jo, přísám, možná, to si pamatuju.
1: Melodie, no,
3: nebyl
2: to Mladý svět?
3: V časopise Mladý svět za bolševika.
1: No, to jsem přesně věděl, že mě to bude vyčteno. Já jsem rád, že jsem někde udělal nějaký rozhovor. Rozhodně to nebylo v Rudém právu.
3: Svazácký časopis.
1: No, a to byly všechny, co jsem budem povědět.
2: Marně přemýšlím, ve voknovinách jsem s tebou rozhovor nešel.
1: No, to ne, tam jsem se nějak ještě nepropracoval.
3: No. A to byl který rok, tohle?
1: No to bylo, já nevím, Roberte, to, kdy jste
2: 88.
1: Začínali? Tak nějak, no.
2: 80, nebo 9,
1: no,
2: možná i 9, no, to mohlo
1: kluci,
2: být jiný, ne?
1: No tak kluci
2: to
1: bylo začínali, my jsme v 80. už hráli, ale ty
2: no,
1: seš kolik...
2: No jsme hodně dlouho.
1: No a počkej, a Roberte, tobě kolik?
2: Já jsem 67. ročník, no, i mi 59
1: seš,
2: let.
1: No, takže jsi ještě mladý kluk, no, já právě já jsem o 5 let mladší, starší chci říct, a takže my už jsme jakoby z toho folkového prostředí vzešli, že jo, z těch písničkářů. A že jsme hráli takhle, jakoby začali hrát jako ten Big Beat, dejme tomu. No a přifařila se k nám nějaká Lucie, která se tak stala.
3: No, takže to bylo 4 roky po prvním pokusu, jestli to dobře počítám, našem
1: no,
3: prvním
1: vidíš,
3: pokusu.
1: Vidíš, jak se nám to tady krásně spojuje.
3: První pokus 84, festival. No. Což nám rozehnali estebáci, druhý pokus 87 a vy jste se scházeli roky kurňa na to, jako někde v šatně, jako
1: no,
3: pěkně na oficiálních koncertech, nás honili po lesích, po stodolách a vy jste si pěkně muzicírovali.
1: Tebe honili po lesích a my jsme balili holky.
2: Hele, já jsem si teď ale vzpomněl, počkej, to bylo buď 84 nebo 85, já jsem měl skupinu Prášek a dostali jsme nabídku, že budeme moct hrát mimo Prahu, jo. Já jsem si říkal, úžasný, jaký to je asi jako hrát prostě mimo tu Prahu. Jeli jsme do kulturního domu Tuřany v Brně nebo u Brna a přijeli jsme tam a přijeli švestky a vybílili to tam úplně, koncert se nekonal, takže jsem zase jel autem pěkně zpátky.
1: A dostal z podržce nebo nedostal?
2: Ne. To ne. Ono už to bylo zrušené, když jsme tam přijeli, ale...
1: A kluci dostávali podržce, viď? Jo,
2: to já jsem dostal v Praze podržce pěkně před... Taková píseň skupiny 12 věci, kde se zpívá přišlo 12 fízlů, ty ho nerozladěj, střepy flašek bourbonu ho nedojímaj, blablabla. No a to je ta historka, jak byla Šťára ve Slavii. A oni mě vytahli ven, kde stalo 12 policajtů do kruhu.
3: Který rok?
2: Tohle to byl 87.
1: Počkej, 12 stovky už byly takhle před tím?
2: Ne, ta píseň vznikla později.
1: Píseň vznikla později.
2: Píseň se jmenuje Jsem nevinej, vznikla později. A to byla taková krásná situace, že takhle stalo 12 policistů do kruhu a vždycky já jsem byl uprostřed. Jeden mě vzal, dal mi ránu pěstí a já jsem přeletěl k tomu ten kruh, zase k dalšímu a ten mě vzal a takhle si mě tam přehazovali a bylo to krásný, já za to moc děkuju, protože si se těch zážitků mám jako víc a jsem měl nějaký posttraumatický syndromy z toho, ale jako inspirace pro psaní písní potom už po roce 89, to je úžasný. Fantastický.
1: To je spíš scénka jak z takových těch blbých filmů těch dvou, toho Blondiáka a Černovlastního Sáru, včera jsme na ně koukli, jak se jmenujou ty dva herci, no, jak se perou furt, ten film včera, jak jsme viděli, ten blbej. Bud Spencer a Terence Hill, víš, tam to bylo přesně taky, ty scénky, jak se tam podávají ty lidi a...
2: No, vlastně, jo, ale tohle bylo, vidíš, bohužel... Konečně mi došlo, proč by to moje oblíbený zážitek, jestli se rozlobíme, budeme a ty veliký rány.
3: Hele, neměli bychom něco pustit?
1: No, pustíme něco.
3: Abychom nenudili tady.
1: Ne. Já myslím, že se lidi rozhodně nerudí, jako Martine. No, ale pustíme si krásný nový stroje. A proč si pustíme s dovolením? Já bych to nekomentoval teď. Já bych to pustil a pak řekneme, proč jsme pustili zrovna tuhle tu kapelu. Dobře. Protože má souvztažnost s dnešním ročníkem Trutnova. Jo, tak jedem. Já to pouštím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu B.
1: To je strašná prdel, přátelé, když hrál před chvílí ta hudba, kterou jste slyšeli, tak se Martin Věchet, náčelník, co to teď hraje za hudbu?
2: To bylo solo bubenický. Bubenický dlouhé solo.
3: Já teď přemýšlím, to je, já to znám z koncertu, jak on ten Bonham hraje to solo, pak zahodí paličky a hraje rukama.
2: No,
3: a jako
2: jo,
3: je to úžasný. A to je i na té desce těma rukama?
1: Člověče, já myslím, nebo, že ne, to by bylo slyšet.
3: Že on bezobrazuje takový na hovno, takový plácání rukama jako do bubnu, ale je potřeba mít k tomu ten, asi to tam není, viď? To,
1: ne.
3: To dělal na tom liveu. Já, jako.
1: Jsi slyšel, že ten až do konce, než se přidá zase kytara, že jo, Pageova, tak on, ten zvuk je plnej na ty bicí, to by hrál rukama. Ty na ty blány, jako to, myslím si. To něco, co taky naše postřeji.
3: To by znělo blbě, kdyby to dalo na desku, to plácání rukama.
4: No a co ty krásný nový stroje?
1: No právě, no, naznačuje. Tak já to otočím takhle. Přátelé, před chvílí jsme hráli, ještě před Led Zeppelin jsme hráli kapelu Krásný nový stroje. Shodou okolností také znám z leta, ještě když jsme společně hráli na Petince, taky s Robertem jsme vzpomínali, že hráli různě na Proseku a tak dále v těch klubech. Horta historie, máme ji společnou, to je dobře. Tak oni existují. A my jsme je slyšeli, ta píseň se jmenovala Felicie, pokud vím, vybral Martin, že jo? Tak proč jsme pouštěli, a teď to bude jak ve škole, ty vole.
4: No, nevybral jsem ji.
1: Martine,
4: vybrala ji má dcera Induška, Marta, která je hlavní duší festivalu Trutnov.
1: Fakt, jo?
4: Ano. No, tak ta to hlavně táhne teďkom celý.
1: Jakože už nemůžeš, jo?
4: Ale to já můžu, to můžu, ale... Myslím si, že mladá šamanka je na svém místě, ne? Je
1: no,
4: dobrý
1: hlavně,
4: jako...
1: Hlavně máš ve svým indiánský no, rodině, máš no. Nástupnici, no. To je bezvadný, pak přijdou vnučky no. Ještě a vnuce a tak dále.
4: No, ty už tam lítají teď.
1: Ty už
3: tam lítají.
1: Ale proč jsme? Martine, proč jsme hráli?
4: Roberte, to když si...
3: Teď šla zrovna na práva před rokem, tak seš na tom jako líp v tom nástupnici.
4: No, no a no, to jsou další no. Historky, které nás s Robertem
1: třeba,
4: spojují.
1: Ano, třeba se k tím ještě dostaneme, kluci. Tak já se ptám znova, proč hrála kapela Krásné nové stroje, nebo proč ji tvoje dcerka vybrala?
4: Jo. A takhle jsme se tady vlastně zakecali, že já jsem úplně přeslechl, co tady hrálo za kapelu a pak tady jsem slyšel jenom ty bubny. A to jsem si říkal, co to je.
1: Tebe jako Indiana to přece nemohlo rozhodit.
4: No bubny ne, samozřejmě ne. No a proč ty krásný nový stroje? No protože ty budou v životě tahle kapela, nevím, jakým způsobem k tomu mohlo dojít, jak to, že se to stalo, ale Krásný nový stroje nikdy na Trutnově nehráli. Takže letos podobně jako Lucie.
1: No,
4: ostatně.
1: No, k tomu se ještě dostanem, kluci.
4: Takže,
1: jsi na ně přišel teda? Dcerka je někde vyšťourala.
4: Byl jsem v Českých Budějovicích na takovým undergroundovým setkání a najednou tam vystoupila kapela plná života, jako plná energie. No to byly Krásný nový stroje se Standou Divišem. Tak jsme se, podobně jak s Robertem, jsme se začali bavit. Já jsem říkal, Stando, vy jste v životě nebyli asi na Trutnově, že? Ne, nás nikdy nikdo nepozval. No tak teď tady jsou.
1: Rovnou se dostal mezi oči, vidíš to.
4: A rovnou na hlavní pódium a celý festival budou začínat. Že ty dechy, mě to úplně, to bylo skvělý. To se valila ta energie a to soukolí dělo jak skutečně dobře promazaný stroj.
1: Zeptám se tě, když jsi viděl teď tě Budějovicích. Potvrdíš, stále Standa Diviš, když zpívá a tančí tak, jako kdyby ho kousla tarantule.
4: Ano, ano.
1: Slovy
4: ano,
1: klasika.
4: Nebo epileptický záchvat.
1: No, přesně tak.
4: Jo, tak
1: no ty jsi taky viděl přece, ne? Jako
3: mockrát Krásné nové stroje jsem viděl asi milionkrát v těch pražských klubech v těch 80. letech.
4: No.
3: A tak teď, veliké hvězdy té scény.
4: A teď budou rovnou na hlavní scénu. Tam, kde budou v